0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které miluje.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas. Yeah, baby.

Yeah. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Hity.

Hity, které milujete.

0: Mé pozvání dnes přijala podnikatelka, influencerka a také žena, která se postavila závislosti na alkoholu čelem. Lia Balanovskaya.
1: Většinou nás ti chlapi vezmou na večeři, tam ti nalejou první skleničku, vypáčí z tebe nějaký informace, po druhý to má jednodušší podobně. Ty střízlivá, to musela být velká změna, že?
2: Partner je abstinent celoživotní, takže...
1: Takže ten to takhle přes ty skleničky nikdy nedělal.
2: Vůbec, tam jako to dělal úplně přes jiný techniky, podle mě.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Čas. Rádio Čas. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. It's raining man. Milujete. Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Radio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov Jemná či Božkov Standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grab či Malina s borůvkou a další druhy půl litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dino za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
3: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
4: Hity, které milujete. Radio 4.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pohodové dobré ráno, já doufám, že se tak nějak pomaličku probíráte, probouzíte po tom včerejším zatmění slunce, že jste měli příjemnou noc, že je vám hezky a doufám, že k tomu přispěje taky Radiočas. Je 6 hodin a začíná Dobré ráno Moravo, čtvrtek s datem 13. srpna. Já když jsem viděla tu 13, já jsem dneska totiž trošku zmatená, jak včela, říkala jsem si ještě, že není pátek, naštěstí ne, a že zítra každopádně krásné ráno vám budu dělat až do 11. hodiny dopolední. S vámi na Rádiu Čas Lenka Líšková, moc vás zdravím, mávám, no a už za chvilku se podíváme na to, kdo má svátek, no a samozřejmě, co se tak nějak děje a šustne kolem nás. A taky ty aktuální informace pro vás má Martin Fabík právě teď.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 ve směru na Ostravu poblíž oblasti Antošovice. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní na Zlínsku na silnici poblíž oblasti Hřivínův újezd. Osobní vozidlo srazilo zvěř, může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Sucho dál trápí Evropu i Česko. Pacienti ostravské nemocnice mají k dispozici nové moderní prostory a Otrokovice na Zlínsku nechají obyvatelé vybrat nové projekty. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Evropu dál sužuje velké sucho a vody ubývá i v Česku. V povodí Ohře už na téměř 150 místech platí zákaz odběru vody z řek. Nízké průtoky navíc přinášejí problémy některým vodním elektrárnám. Voda v řekách je kvůli horku také stále teplejší, což škodí rybám. S nedostatkem vody bojují také Británie a některé části Německa.
2: Morava aktuálně.
1: Pacienti neurochirurgického oddělení v ostravské nemocnici mají k dispozici nové moderní prostory. Ty přinášejí větší pohodlí a lepší podmínky pro léčbu. Více už mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská.
3: Pacienti neurochirurgie městské nemocnice Ostrava jsou od pondělí 3. srpna hospitalizováni po operacích v nových prostorách. Ty zlepšují návaznost mezi intenzivní a standardní péčí, usnadňují spolupráci zdravotnických týmů a nabízejí kvalitnější podmínky pro hospitalizaci.
1: Nové prostory nabízejí více pokojů a umožňují lepší organizaci péče o pacienty. Otrokovicích na Zlínsku rozhodnou lidé, co ve městě přibude. Od pátku mohou hlasovat o 5 projektech. Ve hře jsou nové lavičky, sportovní hřiště, skluzavka nebo lanová dráha. Na 2 vítězné návrhy město vyčlenilo celkem 2 miliony korun. Hlasování potrvá do konce září a lidé mohou vybírat online nebo pomocí hlasovacího lístku.
2: Rádio Čas Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové dnes zabojují o postup v evropské lize. V odvetě 3. předkola nastoupí proti Bešiktaši Istanbul. Po domácí prohře 0-1 potřebují zvítězit. Zápas začíná v 19 hodin. Dnes bude jasno a slunečno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni. Na horách budou teploty kolem 20 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
0: A tak dneska to bude trošičku delší. Já vždycky takhle na začátku říkám, kdo má svátek a co to jméno znamená. Ovšem dneska je to hodně, hodně specifické. Ladíte Rádio Čas, krásné ráno, 6.03 aktuálně. A dneska slaví svůj svátek všechny Aleny. Jsem ráda, že vysílám a že mám tuhle práci, protože moje maminka se jmenuje Alena a já bych na to samozřejmě zhluboka zapomněla. Takže abyste nezapomněli, tak vám to teďka říkám. Ovšem, je celkem takové zajímavé, že není možné říct úplně přesný původ toho slova, toho jména. Jo. Jméno Alena má totiž víc vysvětlení. Někteří odborníci ho považují za ženskou variantu mužského jména Alan s významem svornost anebo soulad. Jo. Tak to nevím, jestli by sedělo na mamču. A další teorie spojují jméno s Magdalénou, kde Magdala znamená věž nebo z Magdaly přicházející. Takže to je druhá varianta. No a někteří vědci také uvádějí spojení se jménem Helena, což se překládá jako pochodeň anebo světlo v temnotách. A pokud jste si mysleli, že tady to končí, že máte na výběr tři, tak ne, protože prý existuje i možnost, že jméno vzniklo z ruského jména Alexandra, respektive jeho domácí podoby Olena s významem ochránkyně mužů. Jo, takže mám pocit, že co se týká jmén, tak jméno Alena má takový největší a nejkomplexnější balíček, takže dámy, pokud neslavíte, tak vám samozřejmě z Vln Rádia Čas přeju všechno nejlepší a vlastně v podstatě si můžete vybrat, co to bude znamenat.

Probouzíte se do nového dne s datem 13. srpna, čtvrtek 6.08, už jsme zase blíž pátku, no a já vám mávám a zdravím vás, ať už nás posloucháte kdekoliv, možná teďka teprve lezete z postele, někdo už je v autě, jede do práce, nebo někdo z té práce ještě neodešel, tak prosím vás, ano, i tam mávám, mám velké pochopení. Podíváme se hned na začátek takhle letem světem internetem, protože mě včera totálně pobavila jedna zpráva a říkala jsem si, že o to vás nemůžu ochudit už takhle hned po ránu, jo. Protože přece jenom je teplo, je takové to období prázdnin, to znamená dovolených, a hodně lidí využívá na cestu na dovolenou letadlo, že lítá někam za mořem a za teplem. Tak na jednom letadle se stala taková záležitost. Já přemýšlím, jako jak to prostě uvést, aby to vonělo, ale ono se to moc nedá. Jo, tak si představte, že na letu China Southern Airlines z Wuhanu do Urumqi dostalo přes 100 cestujících 100 ml balíčku švestkového džusu. Jo. To není nic tak zvláštního. To tak normálně máte to občerstvení na palubě toho letadla, že jo, nějaké dobrůdky, někdy dostanete i zmrzlinu, zákusek, a tady to bylo těch 100 ml švestkového džusu. Ovšem, ten džusík nebyl jen tak ledajaký džusík. Já vás trošku napínám jak kšandy. Ten džusík byl silně projímavý. Takže těsně před přistáním, během, já nevím, několika minut, se vytvořila velká fronta právě u těch toalet na palubě a nějak měli všichni hodně, hodně horké chvilky. Nakonec tedy letadlo nějakým způsobem přistálo. Nemáme úplně detaily z té paluby, jo? Úplně nevíme, jak to tam probíhalo, co se týká, jestli se jako na všechny dostalo včas. To nevíme. Každopádně aerolinky se ohánějí tím, že oni o tom, že ten džus má takové účinky, vůbec nevěděli a prostě to někdo omylem koupil. No. Takže prosím vás, ať už jedete, cestujete kamkoliv, tak vám přeju, ať všechno zůstane tam, kde má. Radio Čas.

0: Radio Čas do vašich uší ve čtvrtek 13. srpna 6 hodin 15 minut k tomu aktuální čas. Mimochodem, když jsme u toho data, tak včera bylo zatmění slunce, bylo 12. a k tomu všemu se i uzavírala Lví brána, což je takové jako astrologické okno, dalo by se říct, energetické okno, a právě to uzavření přináší silné energie, které nás vybízí k hluboké osobní transformaci a probuzení skrytého potenciálu. Tohle období právě okolo toho uzavření je ideální pro bilancování, posílení vnitřní síly, ujasnění záměru a práci se srdcem. Je to čas, kdy se otevírají dveře k vyšší úrovni vědomí a k opouštění starých nefunkčních vzorů. Tak nevím, jestli to na vás mělo takový vliv včera, a musím říct, že na mě teda jo, že u mě se to pěkně mele, takže něco na tom tak trošku bude, i když je to lehce ezo. Každopádně, co nám přineslo to uzavření pro jednotlivá znamení a co nás čeká právě dnes s datem 13. srpna, tak to už samozřejmě ví Milan Gelnár.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Vrtek bude o něco komplikovanější než den předchozí. Ale sice bude panovat velká převaha hvězdných aspektů solárních vítaných, nicméně můžeme také zažívat sklony k nerozumnému myšlení, mluvení i konání a také sklony k nevysvětlitelnému poklesu energie a sklony k lenivosti. Co se týká jednotlivých znamení, tak pany mohou prožívat zamilovanost nebo zvýšenou potřebu sexu. Kozorohů by si měl držet štěstí a býci se mohou chovat poněkud nevyspytatelně. Vodnáři mohou konat sami proti sobě. Váhy budou řešit více domácích či profesních komplikací a blíženci mohou mít problém se svou přelétavostí. Raci se mohou dočkat nedodržení svých slibů a dohod. Ryby budou trpět až přecitlivělostí a štíři se mohou cítit jako na houpačce. Beranům to bude skvěle mluvit i myslet. Lvi by měli být velmi přesvědčiví a střelci se mohou chovat necitlivě. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
1: Rádio Čas, Rádio Čas, hity, které milujete. Shine bright like a diamond.

0: Jenom taková rychlovka k Rihanně, kterou jste právě teď slyšeli na rádiu Čas, hrajeme hity, které milujete. Tak ona vydala poslední album před 10 lety v roce 2016, které bylo velmi, velmi úspěšné. Potom se věnovala hodně rodině, soukromému životu a teď pronikla na veřejnost zpráva, že by měla být zavřená ve studiu znovu a vydávat nové album nebo dávat dohromady nové album. Tak doufáme, že to tak bude, protože já vím, že během té 10leté pauzy párkrát taková informace zazněla a nikdy se tak nestalo, že? Ale tak jako kdo by potřeboval nové album, když prostě má Diamonds jeden hit a jako funguje to, že? Ne, ona jich má samozřejmě víc, ale myslím takový ten jako nejslavnější, který vám potom generuje nějaké velké příjmy. No, já vám teda velké příjmy nevygeneruju. I když bylo by to fajn, kdyby to šlo. Každopádně, co vám vygenerovat můžu, tak to je poukaz v hodnotě 500 korun do Vento Bohemia, protože i dneska nás čekají 3 kola časovaných hodin. To jsem vám jenom tak chtěla připomenout, že budeme soutěžit. Zatím nechte linky v klidu, zatím chviličku mi ještě dejte. A během té 3/4 hodinky nebo těch 40 minut, co nás ještě čekají do té 7 hodiny raní, tak rozhodně první kolo jako spustíme, jo?
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Mé pozvání dnes přijala podnikatelka, influencerka a také žena, která se postavila závislosti na alkoholu čelem. Lia Balanovskaya.
6: Většinou nás ti chlapi vezmou na večeři, tam ti nalejou první skleničku, vypáčí z tebe nějaký informace, po druhý to má jednodušší podobně. Ty střízlivá, to musela být velká změna, že?
7: Partner je abstinent celoživotní, takže...
6: Takže ten to takhle přes ty skleničky nikdy nedělal.
7: Vůbec, tam jako to dělal úplně přes jiný techniky, podle mě.
8: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Pohodička, klídeček s rádiem Čas, s hity, které milujete, 6:27. To už je takový čas, kdy si myslím, že by se mi líbilo vstávat. Krásné ráno vám všem. Pojďme se podívat na dnešní téma dne. Já jsem si říkala, že je takové, jako když jsem to četla, takové trošku negativní, že jsme to měli obrátit, jo? Že jsme se vás měli ptát, co vám vždycky šlo. Ovšem ne, dneska se vás ptáme na to, co vám nikdy nešlo. Jo, co fakt prostě never ever, nikdy se to neprolomí, prostě něco, v čem jste byli úplně, jak zpívá Pokáč Levý, jo. Tak pište na náš Facebook, anebo taky na WhatsApp Rádia Čas 7761280 a klidně k tomu přidejte i nějakou veselou historku, protože si myslím, že když někomu něco nejde, tak to skýtá opravdu hodně, hodně prostoru pro nějaké veselé příhody. Já jsem tak přemýšlela, co to bylo, protože těch věcí samozřejmě hodně. Já zase nejsem úplně takový ten člověk, který na co sáhne, tomu jde. A vzpomněla jsem si na základní školu, na předměty chemie a fyzika. Tak jestli něco mi někdy jako vyloženě nešlo, tak to byly tyto dva předměty. A přátelé, já jsem je do dneška nepochopila a absolutně tam mám jako černo, bílo, úplně vymazáno, prostě absolutně jako ne. Tam to nedopadlo na úrodnou půdu, dokonce jsem chodila taky na nějaké to doučování a myslím, že všichni ze mě byli úplně totálně nešťastní a že tím směrem jsem vůbec neměla jít a že jsem jako měla zachránit ten svět tím, že bych nebyla nikdy zatěžována těmito předměty. Takže toliko ke mně, teď samozřejmě se těším taky na vaše příběhy a na to, co vám nikdy nešlo. Klidně přihoďte i hlasovku 7766 12 800, WhatsApp Rádia Čas. No a teď hity, které milujete. Krásné ráno.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

No tak já už vidím, že to dnešní téma bude naprosto vděčné, protože ve chvíli, kdy jsem ho řekla, tak mi začaly pípat zprávy na WhatsAppu a že jich teda není málo. Dnešním tématem je, co vám nikdy vůbec nešlo. A už za chvilku se k vašim zprávám dostaneme, protože si myslím, že dneska to bude velmi, velmi plodné. No a co se týká ranního vysílání v Dobré ráno Moravo, tak my budeme plodní taky. Mám tady poukaz v hodnotě 500 korun na nákup do e-shopu Vento Bohemia, kde najdete čistící prostředky Dr. House a nebo taky produkty pro osobní péči Nebo a Me Too, takže sprchové gely, všechno do koupelny, no na co si jenom vzpomenete. To vám dneska budu dávat hned třikrát v rámci časovaných hodin, tak si myslím, že to můžeme rovnou rozjet. Takže volejte právě teď 7766 12 800, to je linka do studia, je volná, no a kdo se dovolá čtvrtý v pořadí, tak jde do hry. Jenom připomenu zase lehce pravidla, krátký časový limit, jednoduchá otázka, když ji správně zodpovíte, tak poukaz bude doma. Radio Čas.

0: Rádia Čas.
1: Pohodové ráno, je tady první kolo dnešních časovaných hodin na Rádiu Čas a na drátě by měl být Aleš. Aleš, je krásné ráno.
2: Krásné ráno, Aleš z Brna.
1: Tak zdravíme Brno, samozřejmě máváme. Aleši, já si myslím, že bychom neměli se bát říct historku, kterou byste začal ten náš telefonní hovor, jo? Tak prosím vás, to musíte říct, protože já jsem se tady trošku smála, i když je to teda, jsme hrdí.
2: Jo, tak ono je to usměvný, že jo, ale prostě jako volal jsem vlastně před půl rokem na taky byly časované hodiny a zrovna otázku jsem dostal, jaké barvy je Šrek, ale ze mnou jsem nevědomý, tak jsem teda jako fakt jako byste museli jenom asi typovat, ale partnerka mě naštěstí poradila, protože byla doma, tak...
1: Jo, takže naštěstí to dobře dopadlo a teda já vám můžu slíbit, že vzhledem k tomu, že máte tedy tady tento požadavek, tak žádná barevná otázka to není.
2: Jasné.
1: Prosím vás, Aleši, bude otázka a budete mít ještě speciální časované hodiny, jo, protože mě trošku zlobí technika, takže tik-tak budu dělat já. Jo. Ale zvládneme to společně určitě, bude to prostě, musíte to mít speciální. Když už jsme vám dali toho Šreka, tak budete mít i speciální kolo. Takže myslím si, že můžeme jít rovnou na to. Dnešní otázka zní, jo, kdo je maminkou prince Williama a prince Harryho?
2: Tak princezna tik, Diana.
1: Tak tik, tak tik, tak.
2: Princezna Diana.
1: Jste si jistý? Tik, tak tik, tak tik, tak. Jasně, já to nebudu dál protahovat. Udělám i znělku. Huhu, je to doma.
2: Je, to bylo krásný.
1: Že jo?
2: Ta byla krásná ta znělka.
1: Já to vlastně nepotřebuju, ty zvuky. Takže gratuluju, poukaz hodnotě 500 korun do Vento Bohemia je samozřejmě váš. Takže velká gratulace.
2: Děkuju moc krát a přeji pěkný den a zase někdy se uslyšíme.
1: Určitě, mějte se krásně a naslyšenou, mávám do Brna.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Yes. Rádio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: S vámi Rádio Čas, hity, které milujete i takhle ve čtvrtek 13. srpna 6.43 aktuálně. No a dneska se vás ptám na to, co vám nikdy nešlo. Jo, nikdy prostě, jak jste na to sáhli, tak jste zjistili, že jste to vůbec neměli dělat. Já jsem tady zmiňovala tady svoje trauma ze základní školy z předmětů fyzika a chemie. Já si na to jenom vzpomenu a je mi z toho taky špatně. Hlavně jsem měla takového velmi zajímavého učitele na doučování chemie a jako prostě ne. Já si myslím, že jsem měla chodit do toho tanečního kroužku a nějak podporovat to, co mi jde a ne se nutit do toho, to, co mi nejde, což je vlastně takový trošku základ té školy. Každopádně na školu zavzpomínal i Honza a ten napsal, že mu nikdy nešla chemie a angličtina a jen si na to vzpomene, tak je mu špatně. Honzo, já vás objímám na dálku. Já to mám úplně, ale úplně stejně. Další zpráva na našem WhatsAppu. Ahoj, nejdou mi lyže, miluju hory v létě i v zimě, ale představa, že sjedu kopec na lyžích, je čistý stres, trauma a hysterie. Zkusila jsem to 3x v životě a slíbila jsem světu, přírodě, osudu i sobě, že už nikdy. To je krásná zpráva od Janči, moc za ní děkuju a já teda musím říct, že jako doporučila bych trošku zkusit to víckrát, ono 3x ještě nestačí a já když si vzpomenu na svoje lyžařské začátky, tak jako to bylo taky velké ouvej a hodně pádů, takže chce to víc času, no, ale chápu, jsou taky věci, na které nešahám a zachraňuji tím svět. Podíváme se taky na náš Facebook, protože tohle všechno byly zprávy z WhatsAppu, tak schválně, co vám nešlo na Facebooku. Milan píše, plavání, vyšívání, tak to chápu, šplh, to je věčné téma, kreslení portrétů a zvířat. To je dobré, já jsem třeba byla hodně špatná na figurální kreslení, co se týká střední školy. Tam to teda nevypadalo vůbec tak jako ten nahý muž před námi. Myslím, že to byla moje nejhorší známka z uměleckého směru, že z figurálního kreslení jsem měla za 4. No. Ale kdybyste viděli to patlanici a toho paskvěla, co z toho vylezlo, tak byste se nedivili. Markétka, spousta věcí, nejsem na ruční práce, ani neumím kreslit a ve škole mi nešla matematika, logické myšlení. Tak to samozřejmě taky chápu. Takže prosím vás, na co jste vy úplně leví? Napište na Facebooku nebo taky na našem WhatsAppu 7766 12 800.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
5: Radio Čas. Hity, které milujete.
6: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se s

0: čas.
1: Teď mám úplně chuť začít takovým tím známým Wingardium Leviosa. A ti, pro které je ta dnešní cena v rámci Megaléta, tak už jsou doma a už ví, protože právě dneska hrajeme o dva lístky na Harry Potter The Exhibition, která probíhá v Praze v Letňanech. Není to ale jen tak ledajaká výstava, je hodně interaktivní a opravdu si tam užijete atmosféru bradavic a všech knížek J.K. Rowlingové a Harryho Pottera jako do sytosti, jo. Takže pokud byste tyhle dva lístky chtěli, tak je potřeba poskládat naši tajemnou větu. Vždycky v každém vysílacím bloku říkáme jedno slovo. Odpoledne už máte celou větu a jakmile ji řeknete mým kolegyňkám Kristýnce a Teresce, že se dovoláte samozřejmě, tak můžou ty dva lístky na Harryho Pottera být vaše. A myslím si, že to rozhodně stojí za to, protože teda jako... Jako vypadá to fakt, jak kdybyste byli v těch bradavicích, no. To ale, jo, já jsem si říkala, co chci, no jasně, já vám chci říct to první slovo, že už se mi to tady stalo, že jsem na to jednou zapomněla, každopádně nebojte, teď na to nezapomenu, teď vám to první slovo té tajemné věty řeknu. Takže prosím vás, tušky, papíry k sobě a první slovo je dneska. Takže ještě jednou, první slovo dnešní tajemné věty je dneska. Tak doufám, že máte poznamenáno.

0: Marťa Fabík už tady nervózně přešlapuje a chce vám říct ty nejaktuálnější zprávy tady na rádiu Čas. 6.59 aktuální čas, jenom připomínám dnešní téma, co vám nikdy nešlo, na co jste totálně leví. Pište na Facebook, taky na WhatsApp 7766 12 800 a musím říct, že je to velmi vděčné téma, protože těch zpráv je tam opravdu hodně a hodně a hned po zprávách se na ně podíváme.
1: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na Queenie, havířovské slavnosti, Harryho Pottera a nějakou další pecku? Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanoty.

0: lístky za 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mevelix. Buďte in.
4: Aktuálně si dávejte pozor na Ostravici na silnici poblíž vodní nádrže Šance. Srazila se tady dvě osobní vozidla, může hrozit zdržení. Dále buďte opatrní v centru obce Hrádek u Frýdku Místku. Havaroval zde motorkář, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. A pozornost mějte stále i na dálnici D1 v oblasti Antošovic. Střetla se zde dvě auta, my vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Benzín a služby zatěžují české peněženky. Dozorci v Ostravě zabránili útěku dvou vězňů. Luhačovice budou bezpečnější. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Česká peněženka dostává zabrat hlavně u benzínek a služeb. Pohonné hmoty byly v červenci meziročně téměř o 17% vyšší. Lidé si připlatili také za nájmy nebo návštěvy restaurací. Naopak příjemně překvapily potraviny. Máslo, mléko, vejce i vepřové maso jsou levnější než před rokem.
5: Morava aktuálně.
4: Dozorci v ostravské vazební věznici zabránili pokusu o útěk dvou vězňů. Ti se chtěli prokopat zdí a zmizet i za pomoci několika metrového lana. Vězeňská služba jejich plán ale odhalila a zachránila je tak i před ostudou. Za dírou ve zdi totiž na vězně místo svobody čekal další střežený vězeňský dvůr. Za pokus o útěk je čeká další trest. Luhačovice budou bezpečnější. Město dlouhodobě pokračuje v rozšiřování kamerového systému. Od srpna nově dohlíží dvě bezpečnostní kamery na skatepark v ulici Zahradní čtvrť. Pokračuje starosta města Marian Ležák.
6: Nové kamery pomohou chránit veřejný pořádek, předcházet vandalismu i lépe chránit městský majetek. V příštím roce navíc plánujeme vybudovat další dva kamerové body. U dětského hřiště Mořský svět poblíž kostela svaté rodiny a v ulici Nádražní u dopravního terminálu. Reagujeme tím také na podněty místních obyvatel. Kamerový systém slouží především k zajištění veřejného pořádku a představuje jeden z nejdůležitějších nástrojů prevence kriminality.
5: Rádio Čas, sport.
4: Čeští plavci se na mistrovství Evropy v Paříži drží mezi nejlepšími. Jan Čejka obsadil ve finále dvoustovky znakem páté místo. Barbora Sémanová na dvoustovce volným způsobem vyhrála semifinále a dnes jí čeká boj o medaile. Dnes bude jasno a slunečno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni. Na horách bude kolem 20 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.

0: milujete. Hity, které milujete, i 7:04 ranní krásné ráno vám ještě stále přeje Lenka Líšková. Máme čtvrtek 13. srpna a frčíme dál v dobré ráno Moravo a já bych ho otevřela tak nějak společně s vámi, protože dneska se vás ptáme celý den na to, na co jste leví, co vám nikdy nešlo. A už mi chodí i hlasovky na WhatsApp Rádia Čas.
1: Dobré ráno všichni, dobré ráno Ani, tady Lukáš. K tomu, co mě nikdy nešlo, teda skoro nikdy, tak čeština, pravopis, DI. Nikdy, nebo i přesto, že jsem měl neustále pětky z diktátů, tak se mě podařilo odmaturovat za jedna, protože jediný diktát ve škole, který se mě podařil, za jedna byl diktát maturity. Potom ještě doma jeden, když mamka nevěřila, tak jsme si napsali diktát podle televize, podle pana Sviráka a ten se měl bez chyby a mamka tam měla jednu chybu. Nicméně to bylo, že se to učili před lety jinak, než se píše v aktuálním pravopise. Takže i když je to nejde, tak jsou nejlepší češtinář v rodině. Dobré ráno.
0: No, za mě teda velký obdiv Lukášovi, protože já teda musím říct, že kdyby mi dneska nebo teďka dal někdo diktát, tak jako nevím, jak bych to splechtila. Jo, jako fakt se k tomu přiznávám, že od té doby, co jsem chodila do školy, už je hodně, hodně dlouho a někdy si i s nějakými základy už po té době, kdy prostě člověk pořád jenom ťuká do mobilu skoro bez diakritiky, tak nikdy mám jako problém, no. Každopádně vy jste to tak krásně vztáhli na tu školu, protože já

kosti. Za to jsem však dobrá kot kosti. Až jednou postavím ti dům, jdi radši bydlet k sousedům. Až budeš chtít strom zasadit, nech si na fórech poradit.

Pokáč na rádiu Čas, to jsem si prostě nemohla odpustit k dnešnímu tématu, kdy se bavíme o tom, na co jste úplně leví vy, co vám nikdy nešlo. Takže 776612800, WhatsApp Rádia Čas, moc se těším na vaše příběhy. Doufám, že budou trošku pozitivnější teda než od Pokáče a samozřejmě taky náš Facebook je k dispozici. Těším se na to.

Teda, jak to tak čtu, tak si říkám, co se v tom světě děje, hlavně teďka v Praze, kde nás můžete poslouchat přes časradio.cz online samozřejmě, anebo také přes DAP+. Krásné ráno vám přeju, 7 hodin 14 minut k tomu. Policie totiž pátrá po neznámém muži, který provedl v Praze 6 velkou oříškovou loupež. On si v průběhu nějakých svých návštěv v tom supermarketu odnesl přes 130 balení ořechů a způsobil tak škodu přes 15 000 korun. Policie po něm teďka pátrá, tak doufám, že to pro ně nebude zas tak velký oříšek. Na internetu najdete i jeho podobiznu, ale já jsem tak přemýšlela, na co on by ty oříšky jako potřeboval, jo? Jestli se chystá na zimu, že je to taková nová reinkarnace veverky, že v minulém životě to tak nějak měl, nebo jestli peče kola, nebo Vánoce, třeba přípravy, jako na co by se dali použít oříšky, nebo tolik balení oříšků. To vůbec nechápu, vůbec mi se napadá, napadá vás něco. Jestli jo, tak klidně teďka mimo téma mi hoďte na WhatsApp na 7766 12 800. Co by se prosím vás dalo provádět se 130 baleními ořechů? Když tam píšete něco originálního, tak vám dám klíčenku. Rádio Čas. Hity

0: Včera bylo zatmění slunce, uzavírání lví brány, což je nějaká velká energetická akce ve vesmíru. Dneska máme čtvrtek 13. srpna 7 hodin a 19 minut k tomu a musím říct, že jsem ty horoskopy tak nějak lehce slyšela právě v té minulé hodině a musím říct, že teda nic moc, jo. Jakože dneska to bude little bit complicated, jak se říká na internetu. Každopádně doufám, že to společně všichni dáme. Milan Gelnar už je připraven, řekne vám, co dneska vás čeká v rámci právě horoskopů.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Vrtek bude o něco komplikovanější než den předchozí. Ale sice bude panovat velká převaha hvězdných aspektů souladných vítaných, nicméně můžeme také zažívat sklony k nerozumnému myšlení, mluvení i konání a také sklony k nevysvětlitelnému poklesu energie a sklony k lenivosti. Co se týká jednotlivých znamení, tak pany mohou prožívat zamilovanost nebo zvýšenou potřebu sexu. Kozorohů by si měl držet štěstí a býci se mohou chovat poněkud nevyspytatelně. Vodnáři mohou konat sami proti sobě. Váhy budou řešit více domácích či profesních komplikací a blíženci mohou mít problém se svou přelétavostí. Raci se mohou dočkat nedodržení svých slibů a dohod. Ryby budou trpět až přecitlivělostí a štíři se mohou cítit jako na houpačce. Beranům to bude skvěle mluvit i myslet. Lvi by měli být velmi přesvědčiví a střelci se mohou chovat necitlivě. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
3: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
4: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí. Říkal jsi
1: hurika. Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. Předprodej v síti Go Out.
2: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Rádio Čech.

0: Ano, Rádio Čas s vámi, taky hity, které milujete. No a já už mám ve studiu Martina Fabíka, který kýve na kameru.
1: Dobré ráno, ano, kývu, ano.
0: Ty si povídáš s kamerou.
1: Povídám, ano, já si povídám se vším, co
0: my tady ve studiu totiž máme kamery, protože nás přenáší televize Relax mezi 6 a 8 každý všední den. Mimochodem, když se na ní podíváte potom, když si pustíte ze záznamu to nejlepší v Dobré ráno Moravo, tak uvidíte, že Martin je největší profesionál, co se týká házení očka do kamery.
1: No, tak jsem si to naučil, no, tak to je znamení, tak to musím dělat.
0: Mám pocit, že ty to jako baví.
1: No,
0: že
1: baví mě to, to boží. To je super.
0: Takže na televizi Relax to uvidíte v tom nejlepším samozřejmě. Prosím tě, Marťo, jenom se tě zeptám, ano? Ještě než začne Víš, nevíš, protože dneska se budu mstít, já.
1: No jež, tak uvidíme, no.
0: Tak na co ty jsi úplně levej? Co ti vůbec nikdy nešlo?
1: No, myslím, že fotbal, ale to mě spíš jako nebavilo, takže jsem tam neměl takovou tu touhu prostě se zlepšovat, aby mě to jako bavilo, a kytaru jsem nikdy nepochopil.
0: Jo.
1: Dostal jsem kytaru od dědy, ona leží v koutě, v pokoji, a já prostě nedokážu pochopit, jak ty prostě jako fungujou a prostě...
0: Že každá ruka dělá něco jiného.
1: No jako jo, ale nechápu, jakože jak přeskočit na tu druhou strunu, třetí strunu, víš, jako jak ty prostě zapojit.
0: Ty, ale je pravda, že kytaru jsem zkoušela taky a nikdy se rytmus nestal mým přítelem, takže já jsem nebyla schopná sladit právě, jak máš ty akordy, že, na jedné straně a potom vybrnkáváš takovou.
1: Ale musí to být boží, jako vrm, anebo piano chci, mám taky dlouhé prsty, takže piano bych chtěl, to by možná celkem možná šlo.
0: Jo, no tak uvidím. Zkus, vyzkoušej. Tak uvidíme, možná v příští hodině budeme mít i klavírní koncert.
1: Jasně, a ještě palačinky ze včerejška,
0: že? Ale doufám, že teď to bude vědomostní koncert.
1: No, to jsem zvědavý.
0: Jdeme na to. Víš, nevíš.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Dobré ráno, Moravo.
2: Víš, nevíš.
0: Tohle bude spíš tak nějak pro zajímavost, ano. Jo? To se nelekejte, první otázky. Ta je taková vzdělávací pro nás, pro všechny.
1: Dobře.
0: Jo? V roce 1929 totiž se v kině Lucerna v Praze poprvé promítal zvukový film. Byl to americký snímek Loď komediantů. A mě by zajímalo, který zvukový film byl považován za jeden z nejvýznamnějších, co se týká naší české scény. Dám ti možnost.
1: Jo, to budeš hodná, děkuju.
0: Je to Tonka Šibenice, Madla Polednice nebo Pavla Záletnice?
1: Já myslím, že jsem to někdy nedávno četl a bude to Ačko.
0: Tonka Šibenice?
1: Ano.
4: Jo?
0: Správně,
1: pocit, že
0: ano.
1: Jsem to četl, ale kde jsem to četl, nevadí, pokračujeme.
0: Jo, je to přesně tak. Režíroval tenhle film Karel Anton a je to rok výroby 1930. V roce 1939 na Baťově kanálu byla zahájena osobní doprava pro 35 pasažérů. K čemu ale sloužil Baťův kanál původně?
1: Původně? Tak kvůli...
0: Chceš možnosti?
1: Přepravě zboží, ne? Třeba.
0: Tak možnosti.
1: No tak možnosti.
0: Takže za A, k přepravě zvířat. Za B, k přepravě hnědého uhlí do baťových závodů. Za C, k soutěžím v plavání.
1: Ty brďo, to může být vlastně všechno, ale ty zvířata jsou nejméně pravděpodobné, protože kam by vozili zvířata, protože tak zvířata jdou na procházku, že? A to uhlí, jako i to plavání, to by... Dáme to uhlí. Fakt?
0: Škoda, že jsi nedal to plavání.
1: Jako napadlo mě to, no.
0: Ale hned k tomu jsem měla právě informaci, že trasa z Otrokovic do Rohatce, tedy Baťův kanál, měří zhruba 53 kilometrů.
1: Ty brďo.
0: Takže to bych toho plavce chtěla vidět. No,
1: jasně.
0: V roce 2009 Madonna přijela do Prahy. Mimochodem, oba dva jsme byli na tom koncertě, i já, i Ráďa, ještě jsme se neznali a vůbec jsme o sobě nevěděli. Hoste. Ano. Bylo to tenkrát se svou Sticky and Sweet Tour. Tak jmenuj mi tři hity Madony.
1: Jeva. To ti asi neřeknu, ale vím, že když hraje, tak tančím, no. To je zase tak všechno. Ale jako ty názvy jako nedám dokupy, ale...
0: A třeba nějakou melodii, já ti uznám i nějakou melodii něčeho. Co by tak Madona mohla zpívat?
1: To asi něco jiného, že to...
0: Jo, Marta tančí, prosím vás, jenom
1: vaka, nemáte... Vaka, něco jiného nevadí?
0: Dobře, ale tak to ti nemůžu uznat.
1: Tak řekni.
0: Jako Madona a vaka, jo.
1: To byl někdo jiný, nevadí, pokračuj.
0: Tak třeba Shakira?
1: No, Shakira, no. Tak vidíš, tak aspoň půl bodu mi dej, ne? Ne?
0: Jakože jsi spletl Madonu se Shakirou.
1: Tak mají blondiaté vlasy, jsou to ženy, je to podobné. Je to pop.
0: A viděl jsi někdy Madonu a Shakiru?
1: Jo, viděl.
0: Ale ty jsi nikdy neviděl Shakiru?
1: Viděl jsem obě dvě včera.
0: Jo, dobře, tak ne, tak třeba Like a Virgin, Hang Up, Music, Frozen.
1: La Cavagin, jo, ještě super, to znám. To bylo i v Babovřeskách, to bylo dobré. Hej. La Cavagin.
0: Help me.
1: Ježíš, to bylo super, to jsi měla říct dříve, hej. No dobrý.
0: Dobře, dobře, pokračuju. Tak prosím tě, za jaký film získala v roce 1996 Madonna Zlatý Globus?
1: Za jaký song?
0: Za jaký film?
1: Film, jo, promiň, film, on hrál ve filmu. No.
0: Já
1: napovím,
0: a ne, napovím ti písni.
1: No, písni.
0: Don't cry for me, Argentina.
1: To zní jako Mamma Mia, ale není to Mamma Mia, že?
0: Je to Evita to Perónová. Neznám, no, jo, jediný Evita film Madony. Evita, no. Jasně. Tak v roce 1624 francouzský král Ludvík XIII. Jmenuje kardinála Richelieu svým prvním ministrem. Ve které známé knize se vyskytuje právě postava kardinála Richelieu a kdo ji napsal?
1: No tak to je ale velká pomsta. Tak to počkej na úterý, no to ale, počkej.
0: Ale bude mě stačit...
1: A chceš ještě číslo stránky nebo odstavec a jí? Já ti to řeknu.
0: Ale dobře, bude mi stačit jenom prostě název té knížky.
1: Aha, tak to bude...
0: Aha.
1: To bude
0: ono. Mhm, no, jo.
1: A s tamtím, s takovým, má to červený obal, tmavě rudý obal. To je těžká otázka. No.
0: Není.
1: V úterý bude těžký rozstřel.
0: Tak a to sporto z D'Artagnan.
1: Jo, toto, D'Artagnan, no to znám D'Artagnan.
0: Tak jak se jmenuje ta knížka?
1: Já nevím.
0: Tři mušketýři.
1: Jo, takhle, ty moc složitě na mě jdeš, musíš na mě jednoduše, přímočáře na mě musíš, to jsou kliky, haky, haky,
0: Alexandr maky. Dima. Hele, prosím Alexandr tě, Dima. Dobře, půjdeme na hudební ukázku, no, nebo spíš na zvukovou ukázku. Okay, dnes slaví narozeniny také tato žena, tak prosím její jméno.
1: Prosím.
4: My máme na čele, vo svojom rezortě lidí, kteří mají svoju představu o umení. Ta představa je velmi... velkým opakom širokospektrálnosti je velmi... ta
1: představa
4: je velmi malý.
0: A
1: ten nádherný jazyk, pane Bože.
0: Aha, napovím ti, že je to herečka, která se jako tady v tom příspěvku vyjadřuje ke stavu kultury na Slovensku.
4: Ani jsme se nedozvěděli, že čo toto znamená. No a...
0: Tak víš?
1: Já ju znám, ale...
0: Znáš ju?
1: Já ji znám, ne já ju. Je to toto?
0: Jako Helenka Vondráčková, jo?
1: Ne, Zdena Studenková. Je to ona? Není.
0: Není. Je to herečka, která hrála třeba jednu z hlavních rolí v Hořícím keři od Anišky Holland. A velmi známá v Česku. Tady hraje, je zrzavá.
1: Zrzavá.
0: No.
1: Zrzavá?
0: No už ti to neuznám. Hele, Táňa Pauhofová.
1: Aha.
0: Znáš Táňu Pauhofovou?
1: Počkej, jo.
0: Je to hned, když vezmeš Shakiru Madonu, tak hned vedle je Táňa Pauhofová.
1: Nehrála ona v románu pro muže?
0: Já nevím.
1: Nevíš, jo.
0: Já myslím, že nějaká komedie Všechno nebo nic, nebo tak něco. No, hele, neuznala jsem ti to.
1: To
0: začátek těžký, byl dobrý, těžký, no. Hele, ten rozjezd, tam to bylo fajn, ale to finále, to jako...
1: No počkej, na úterý, počkej.
0: Dobře, tak v úterý ty, jo?
1: Jo, já.
0: Zase bude, ty, jo. Který panovník
1: ano,
0: z třetího
1: přesně,
0: kolena.
1: Plášťovci, všechno tam dám, to uvidíš úplně všecko.
2: Radio Čas. I ty, které milujete.

Každé ráno hrajeme tento týden hned třikrát časované hodiny ve hře poukaz za 500 do Vento Bohemia, takže spousta skvělých domácích čističů Dr. House a nebo taky sprchové gely, kosmetika, Nebou a Mýtů. To všechno tam najdete a můžete si krásně vybavit domácnost a koupelnu. No a já říkám si, že to druhé kolo bychom měli stihnout ještě před tou 8 hodinou raní, protože ladíte rádio, čas je 7:38, tak abychom to nezdržovali, tak prosím vás, volejte 7766 12 800, číslo sem do studia. Kdo se dovolá jako třetí v pořadí, jde do hry.

0: Rádia Čas.
1: Další kolo časovaných hodin je tady a zatím teda musím říct, že hrajeme od pondělka a jedeme na výherní vlně, tak doufám, že to tak bude pokračovat i se Zdeňkem. Zdeňku, krásné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Dneska se ptáme všech našich posluchačů, na co jsou úplně leví, co jim nikdy nešlo. Tak máte taky něco takového?
2: No třeba na vaření.
1: Na vaření, aha. A třeba ale čaj a párek zvládnete?
2: Jo, to ještě jo, ale víc už asi ne.
1: Tak to je dobrý, s tím se dá přežít. Zdeňku, jste připraven na jednoduchou otázku, časový limit a potom třeba na výhru?
2: Zkusím to.
1: Dobře, tak jdeme na to. Zdeňku, jak se jmenuje slavný čaroděj z knihy J.K. Rowlingové, který studuje v Bradavicích?
2: No, Harry Potter.
1: Jste si jistý?
2: No, já myslím, že jo.
1: A nemůže to být třeba čaroděj ze země Oz?
2: To asi ne, nevím.
1: Ne. Tak ještě počkáme. Já mám pocit, že ten časový limit zatím nikdo nepotřeboval, že budu muset přitvrdit. Zdeňku, samozřejmě gratuluju, je to tak, po ukazování ti 500 korun do Vento Bohemia je samozřejmě váš. Mimochodem, Stefanoušek Harryho Pottera?
2: No, ani moc ne.
1: Ani moc ne?
2: Ale vím, že existuje.
1: Aha, a dva jeho nejlepší kamarády byste dal dohromady?
2: To asi těžko.
1: Takže jsem se trefila vlastně jenom do jediného, co víte, to je jak u maturity, to je paráda. Takže ještě jednou velká gratulace, mějte se krásně, krásný den a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: No a já jenom ještě vám připomenu, jo, že zrovna dneska v rámci Megaléta jsou ve hře právě dvě vstupenky na výstavu Harryho Pottera, tak jenom abychom na to nezapomněli, nebojte, první slovo a tajemné věty vám řeknu už co nevidět.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Kaufland.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
3: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
2: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
3: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
2: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
5: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

0: punto.
1: Co vám nikdy nešlo, tak to musím říct, že dneska ráno velmi vděčné téma, protože na to se vás ptáme na rádiu Čas, jinak samozřejmě při ukrásné ráno 7.49. A ten WhatsApp je úplně zaplněn vašimi příspěvky. Třeba Evička nahrála.
2: Ahoj, tak na co můžu říct, že jsem úplné dřevo, nebo mi to nějak nikdy nešlo, tak je sport. Celkově jakýkoliv. Mě vidět u sportu, tak to je zázrak. Ahoj.
1: To je zajímavé, to je legrace. Třeba ani, já nevím, běh nebo tak něco. Já teda musím říct, že já když běhám, tak běhám jako Phoebe, jo? Takže proto mám velké pochopení. Každopádně fakt vůbec nic. To je takové jako zajímavé, že jako žádný sport, že třeba kdyby tam byl, já nevím, šplh nebo skok do dálky, hot medy cymbalem, jo, nebo tak. Každopádně díky moc za příspěvek. Podíváme se dál. A napsala mi tady Magda. Ahojky, co jsem se svým manželem, tak nedělám míchaná vajíčka a volská oka. Ty mi prostě nejdou tak, jak je dělá můj muž. Od něj to všichni sní a olizují se a u mě se dozvím, že manžel je dělá stejně nejlíp. Ale nevadí mi to, protože se navzájem doplňujeme a tak by to mělo být. No tak by to mělo být. No a co vy? Na co jste úplně leví? Těším se taky na vaše příspěvky na WhatsAppu anebo taky na Facebooku Rádia Čas. Teď už hity, které milujete. Krásné ráno.
3: Hity, které milujete.
4: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co

0: Pohodové dobré ráno, rádio čas do vašich uší, 13. srpna, čtvrtek, svátek slaví všichni Alenky a 7.58 to je aktuální čas. To znamená, že nás čekají i aktuální zprávy s Martinem Fabíkem, který nám v té následující hodině přinese ještě něco víc než radost a smích, ale dokonce nějakou informaci, co se týká filmového plátna, takže na to si rozhodně počkejte. A taky pro vás mám první slovo naší tajemné věty v rámci Megaléta, kdy dneska hrajeme o dvě vstupenky na Harry Potter Exhibition, na výstavu do Prahy, do Letňan. Interaktivní úžasná show, takže pokud skládáte s námi naši tajemnou větu, tak první slovo dnešního dne je dneska. Ještě jednou to zapakuju. Dneska. No a dneska přichází taky Martin Fabík, aktuální zprávy na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
4: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Čas. Rádio Čas.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Ostravě na silnici poblíž vlakového nádraží v části Ostrava Vítkovice. Stala se tady dopravní nehoda, autobus se střetl s osobním autem, je zde neprůjezdný pruh, může hrozit zdržení. Dále buďte opatrní na Prostějovsku na silnici poblíž oblasti Vrbátky, havarovalo zde auto. A pozornost mějte stále na dálnici D1 poblíž oblasti Antošovice, srazila se tady dvě osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Záchranky v Česku mají stále více práce. Karviná pomáhá lidem, kteří pečují o své blízké, a ryby v povodí Moravy trápí nedostatek kyslíku. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku výrazně přibylo pacientů záchranky. Za 15 let jejich počet vzrostl o více než polovinu a v roce 2024 záchranáři ošetřili přes milion lidí. Podle televize LTV Plus více než polovinu z nich tvořili seniori nad 65 let. Záchranáři zároveň upozorňují, že někteří lidé volají o pomoc i v případech, které by mohli vyřešit jinou cestou.
0: Morava aktuálně.
1: Karviná pomáhá lidem, kteří pečují o své blízké. Díky odlehčovacím službám si mohou na chvíli oddechnout a získat čas pro sebe. Podrobnosti přidá mluvčí města Monika Danková.
2: Nejčastěji se na pracovníky pečovatelské služby sociálních služeb Karviná obracejí rodiny, které potřebují zajistit péči o svého blízkého na několik dní nebo týdnů, například během dovolené, vlastní hospitalizace nebo v době, kdy si potřebují odpočinout a načerpat nové síly.
1: Pro mnohé tato služba znamená možnost dopřát si potřebný odpočinek bez pocitu výčitek. Povodí Moravy letos eviduje už 12 větších případů úhynu ryb kvůli nedostatku kyslíku. Je to nejvíc za poslední roky. Loni jich za celé léto zaznamenalo 8. Ryby hynuly například v Dyji, Hané nebo Dřevnici ve Zlíně. Za problémem stojí hlavně vysoké teploty, přemnožené sinice a také silné deště po dlouhém období sucha.
0: Rádio Čas, sport.
1: Česká atletka Barbora Malíková do semifinále mistrovství Evropy nepostoupila. V běhu na 400 metrů doběhla v rozběhu pátá a obsadila celkově 15. místo. Na postup jí chybělo 84 setin sekundy. I dnes bude jasno a slunečno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni. Na horách bude kolem 20 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Další za hodinu.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Imhotep, Imhotep, Imhotep, Imhotep.
5: Přátelé, nebojte se, nezbláznili jste se, stále ladíte vlny Rádia Čas a hitů, které milujete. Ovšem, Martin Fabík tady zůstal ještě chvilku po zprávách, protože, no vlastně proč vlastně? Proč jsi tady zůstal?
6: Abychom probrali nový film, který se bude vysílat nebo promítat v kinech na podzim. A bude to Mumie 4.
5: Dobře. A právě myslím, že z jedničky je to, kdy oni tam říkali to Imhotep, Imhotep, Imhotep. Tak to bylo takové naše filmové intro. Martin, můžeš nám o tom filmu říct víc, protože já se musím přiznat, že jsem viděla jedničku, myslím, že Brendan Fraser tam hrál,
6: ano,
5: že jo?
6: Ale původně ho měl hrát Leonardo DiCaprio.
5: Aha.
6: No, anebo Ben Affleck. Aj.
5: Aha.
6: Ale oni to odmítli.
5: Wow, no. Mm. A jednička byla skvělá. Pak se kolem mě štrejchla dvojka. Ta už mě tak nějak jako úplně nezaujala. To už ani nevím, o čem to bylo.
6: Neoslovilo tě to, jo?
5: Ne. Trojku vůbec nevím, že existuje a teď má být čtyřka, tak nám to osvětli.
6: Trojka, to bylo podle mě fiasko, jako byl to dobrý záměr, ale nebyla tam ta hlavní herečka, aha, Rachel Weisz, což je jako bomba, krásná žena. A bylo to takové jako... Vařili trochu z vody a ta čtyřka bude kdyby nahrazovat tu trojku, že ta trojka, co teďka je, se bude ignorovat.
5: Jo, jakože oni udělají, nám se to nepovedlo, tak ano, to jako neexistuje.
6: Jo, přesně tak, protože tam bude původní obsazení a dokonce tam bude i jedna postava, která údajně jakože umřela v prvním díle, jestli si pamatuješ toho Bena, takového toho poskoka, co měl tu červenou klopu na hlavě, tak ke konci ho tam ti brouci snědli. tak on se má objevit v tom třetím díle. Právě jako asi možná jako mumie, nebo tak spekuluje se o tom právě, no.
5: No a Brendan Fraser se bude vracet?
6: Bude jako? Se vracet, aha. Ano, a taky Rachel Weisz, a i Jonathan.
5: Wow, ok, tak to bude velká událost.
6: On má se vrátit a i Imhotep a ten bude možná právě v roli kladného hrdiny teďka.
5: No to si mě trošku navnadil, protože jinak říkám, ta jako dvojka, trojka, to už nic moc.
6: No, ale dvojka byla taky dobrá, jako. Pamatuješ jako... si, co tam, o čem to bylo?
5: Ne, vůbec.
6: To oni měli vůbec. V tom malého syna. A kdyby zase se oživil ten Imhotep a už tam byla Anna Xunamon.
5: No mně to právě přijde, že přece jenom, no. Jako jo, kolik těch dílů z toho chceš vytěžit, když je to v podstatě pořád jenom o tom, že se vždycky probere nějaká mumie, jo.

Co vám nejde, na co jste leví? Na to se vás dneska ptáme celý den na rádiu Čas, jinak samozřejmě krásné ráno, 8 hodin 10 minut k tomu. Dobré ráno, Moravo. No a napsala mi tady Evička. Ahoj Leni, co mi nejde, tak toho je více, ale zpívám, tančím a řídím jen v ohrožení života a zatím žiju. Já myslím, že s tím tancem to nebude tak hrozný, já si myslím, že všichni umí tančit. S tím řízením tam bych byla opatrná, ale s tím tancem, co Evi? Já myslím, že u rádia Čas určitě trsáte. Míra napsal, myslím, že jsem manuálně zručný, ale přece, jo, ale práce se sádrou je pro mě katastrofa. Totální mindrák. Mira, musím říct, že když mi přišla tahle zpráva, tak doufám, Miro, že neděláte v lékařství nebo v nějaké nemocnici, že byste sádroval nohy a ruky.

na 7766 12800, no a nebo můžete využít taky náš Facebook. Radio Čas.

0: Jenom připomínám, že celý tento týden třikrát přes celé ráno v Dobré ráno Moravo hrajeme časované hodiny. Tak jenom, abyste nezapomněli, že už za chviličku tak nějak cítím ve vzduchu, že by další kolo mohlo proběhnout. Jo? Ale to až za chvilku. Ještě předtím se na rádiu Čas podíváme na to, co se píše ke dnešnímu dni ve hvězdách, a to samozřejmě ví jedině náš dvorní astrolog Milan Gellner. Přidávám také aktuální čas 8 hodin a 17 minut.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Vrtek bude o něco komplikovanější než den předchozí. Ale sice bude panovat velká převaha hvězdných aspektů solárních vítaných, nicméně můžeme také zažívat sklony k nerozumnému myšlení, mluvení i konání a také sklony k nevysvětlitelnému poklesu energie a sklony k lenivosti. Co se týká jednotlivých znamení, tak pany mohou prožívat zamilovanost nebo zvýšenou potřebu sexu. Kozorohů by si měl držet štěstí a býci se mohou chovat poněkud nevyspytatelně. Vodnáři mohou konat sami proti sobě. Váhy budou řešit více domácích či profesních komplikací a blíženci mohou mít problém se svou přelétavostí. Raci se mohou dočkat nedodržení svých slibů a dohod. Ryby budou trpět až přecitlivělostí a štíři se mohou cítit jako na houpačce. Beranům to bude skvěle mluvit i myslet. Lvi by měli být velmi přesvědčiví a střelci se mohou chovat necitlivě. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Na páteční snídani přijde inženýr Jan Wolf, primátor statutárního města Karviná. Povídat si budeme o tom, jaká je budoucnost města po ukončení těžby a jak se město do dalších let bude profilovat. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Karviná.
3: Hity, které milujete.
4: Eta letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik, víc než si myslíte.
8: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé 2 týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
9: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Krásné ráno, není čas ztrácet čas, přece jenom už je 8.28 a to znamená, že nás čekají ještě jedny časované hodiny. Vyloženě krásnou otázku tady pro vás mám nachystanou, dala jsem se na ní hodně záležet, takže jestli máte odvahu vyhrávat poukaz v hodnotě 500 korun do Vento Bohemia, kde si můžete nakoupit produkty a čističe Dr. House a taky produkty pro osobní péči Nebo a Me Too, no tak samozřejmě můžete volat právě teď na 776612800. A třetí v pořadí, kdo se dovolá, tak jde do hry.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: hodiny Rádia Čas.
1: Dnešní poslední kolo časovaných hodin je před námi, ale nezoufejte, i zítra budeme třikrát hrát v rámci Dobré ráno Moravo, takže rozhodně ještě šance vyhrát budou. Ovšem teď aktuálně šance na výhru má, no vlastně, kdo se dovolal? Halo, halo, kdo tam?
2: Halo, halo, Pavel, Pavel.
1: Pavle, krásné ráno, jak se vám vstávalo, jak se máte dneska?
2: Stávalo se mi docela dobře, dobře se mi stávalo.
1: To je dobře, takže jste plný energie a elánu, takže můžeme jít rovnou na to, předpokládám.
2: Můžeme.
1: Dobře, tak Pavle, ve kterém městě najdeme památky, jako jsou Big Ben, Buckinghamský palác anebo Tower?
2: Takže je to Londýn.
1: Jo, myslíte, nemůže to být třeba Paříž?
2: Ne, Paříž to nebude, to je ve Francii a Italovka.
1: Jo, a co třeba Miláno, to taky ne?
2: Miláno, tam jsou fotbalové kluby, to znám.
1: Já vás prostě nezvyklám, ano, je to tak, gratuluju, je
2: super.
1: To Londýn. Takže poukaz v hodnotě 500 korun do Vento Bohemia je váš. Pavle, byl jste někdy v Londýně?
2: Nebyl, a v Anglii jsem vůbec nebyl, takže nevím.
1: Takže ještě takový cestovatelský vroubek to rozhodně napraví.
2: Jo, Miláně jsem byl, ale v Anglii ne.
1: Takže kdybyste vyrazil na výlet do Anglie, tak se máte čím umít, takže vám moc gratuluju. Mějte se krásně a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Radio Čas. Hity.

0: Ve studiu Rádia Čas takhle po ránu ve čtvrtek 13. srpna taková nižná, jemná, krásná ženská energie. Už je tady se mnou Marcelka Fabiánová. Marcelko, krásné ráno.
1: Krásné ráno, nápodobně, protože z tebe taky srší energie, že já jsem ji pouze přebrala.
0: Já jsem dneska spala totiž. Mně stačí málo. Já jak se vyspím, tak je to dobrý. Prostě Marcelko, mně úplně jako přijde nepatřičné se tě ptát na dnešní otázku, protože já se o tobě myslím, že tobě jde úplně všechno. Jo.
1: No.
0: Ale i tak se zeptám, je něco, přece jenom nějaký detail, ve kterém nejsi dobrá, na co jsi třeba úplně levá?
1: No tak to víš, že jo. A kolik máš času, že bych to tady začala vyjmenovávat?
0: Nebo já řeknu tady až do 11, takže v pohodě.
1: Tak já řeknu jenom takové to moje největší trápení, co mám, jestli bych to tak mohla říct. Já nemám orientační smysl. Ale jako říká se, že ženy obecně nemají orientační smysl. No, říkají to především muži. Ale já se musím přiznat, že já opravdu nemám orientační smysl. Ale až takový, že když mě vypustíš například v nějakém velkém obchodním domě, třikrát mě zatočíš a utečeš, tak mě tam najdeš, až jak bude zavíračka.
0: Takže vůbec nevíš. Ne. No, ale ty jsi říkala, že jsi dneska přišla pěšky z Martinova, tady ano, k nám do Poruby, do Ostravy, tak ale to ses nestratila, tak to je fajn.
1: No, ono to je úplně jednoduché, protože z Martinova do Poruby, kde je rádio, vede pouze jedna hlavní cesta. A na které ještě jezdí tramvaje, takže já jsem šla de facto podél kolejí.
0: Takže to je dobrý. Jinak Marcelko, jenom když jsi říkala ten orientační smysl, protože já ho nemám taky, jo, a nejsem
1: vážně?
0: Si jistá. No, a nejsem
1: to můžeme
0: si jistá.
1: Spolu někam zajít.
0: No, sejdeme se tam a tam za týden, o týden později. Ale to si myslím, že možná tak nějak jako, nechci to říct nějak obecně,
1: ano,
0: ale tak pro dámy to někdy bývá výzva, jo. Ale vzpomněla jsem si u toho, když se o tom mluvila, že já zase, mě nejde parkování.
1: Podélné nebo?
0: Tak podélné parkování já nechci ani komentovat, to nevím, kdo vymyslel, to jako vůbec, ale tak nějak celkově, co ty a parkování?
1: No, tak když je tam hodně místa, tak zaparkuju všude.
0: Tak to máme stejně. Já potřebuju místo na dvě auta a pak jsem cajk. Jinak kdybyste viděli moje auto tady před domem naším rádiovým, tak to je to nejvíc odřené, jo, dokola. Takže úplně chápu. Myslím si, že jsme adeptky na to, abychom si vyrazili autem na výlet, někde zaparkovali a šli do přírody.
1: No ale pouze s navigací.
0: Pouze s navigací.
1: A dobrou.
0: Přesně. Co vy, co vám nejde, klidně pište neustále na náš Facebook a taky na WhatsApp 776 12 800. Marcelko, moc děkuju a já ti cestu do redakce ukážu, jo?
1: Děkuji, budu se těšit.

0: Dneska se vás na Rádiu Čas ptáme na to, na co jste leví, jo. A musím říct, že tady ten muž, o kterém bude dnes řeč, tak je levý na vztahy. Jen si to poslechněte, jdeme se podívat letem světem internetem na případ, který obletěl opravdu celý svět, protože tam jedna žena z Ameriky zjistila, že jí partner zahýbá. Jo. A ona teda si řekla, že nejenom, že ukončí ten vztah, ale že mu pěkně znepříjemní život, protože ona se do Ameriky přestěhoval za ní. A podle jejího vyprávění věděla, že jeho pobyt v Americe souvisí s jejich vztahem a taky on měl podnikat nějaké kroky, které měly mít mnohem větší následky, nebo ona tak podnikala nějaké kroky, které měly ještě větší následky. No jednoduše řečeno, se prostě hrozně naštvala. Byla vytočená do ruda a zavolala na imigrační oddělení, na úřady, jo, aby toho jejího ex-partnera vyhostili ven z Ameriky. A opravdu se jí to povedlo. Milý mladý muž, který ji podvedl, tak se musel vrátit zpátky do země, ze které do Ameriky přiletěl a přišel. Já musím říct, že teda hodně komentářů říká takové věci, že to je jako hodně a že pomsta je sladká, ale jestli to jako není moc a tak. Tak samozřejmě myslím, že ta dáma byla hodně, hodně vytočená a když si tak vzpomenu, jo, na nějaké svoje případy, tak si říkám, že v některých případech je to škoda, že to nejde i u nás. No.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Nula omezení, maximum svěžesti. To ve Viniu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Viniu myslíme na všechny.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Na stojáka míří do golfparku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golfpark Lhotka. Přijďte se bavit.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas.

0: Probrali jsme toho opravdu, opravdu mnoho. Za celé dobré ráno, Moravo, 8.53 aktuální čas, ladíte Rádio Čas. No a dneska se právě ptáme na to, na co jste leví, co vám nikdy moc nešlo. Vy jste psali spoustu věcí, většinou to byla nějaká škola. Tady s Marcelkou jsme se shodli na orientačním smyslu, že nemáme. Já teda se hlásím taky fyzika, chemie, parkování, jo, to nejsou moje silné stránky. A jsem zvědavá, co jste odpovídali taky v ulicích města Ostravy.
1: Nikdy mi asi moc nešlo třeba vybrušovat z nepříjemných situací, tak se v tom tak vždycky jako plácám.
2: No to nevím, to je velká otázka, nevím.
3: Já jsem v životě levá na jakékoliv manuální a ruční práce.
4: Že obecně, cokoliv se snažím, tak se mi nepodaří většinou.
5: Snažit se mi na vše šikovna.
6: Se mi daří všechno.
2: To ty tak rychle nevím, já nevím, na co jsem levý.
5: Teď už mi nejde nic. Teď jsem levá na všechno. Daří je pro odvážné, jenom jak se to veme.
7: A přemýšlím to, jo, ale asi žehlení.
8: Dobrý vztahy s mojí vedoucí. Tím byl problém vždycky.
0: To teda musím říct, že vše stáří jenom pro odvážné a že paní levá na všechno, tak mám proto velké pochopení, moje maminka to taky říká a já čím jsem starší, tím víc to poznávám taky. Každopádně, co vy, na co jste leví, nejenom tady v ulicích Ostravy, ale taky kdekoliv, kde nás posloucháte, ladíte přes časradio.cz, napište na WhatsApp 7766 12800 nebo přidejte hlasovku a nebo taky na náš Facebook. Moc se těším na další příběhy, přece jenom budeme tady společně až do 11. hodiny dopolední, takže myslím, že se na to rozhodně ještě dostane. Teď hity, které milujete, no a za chviličku taky zprávy s Martinem Fabíkem. Čas.
9: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: A je to tady, velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz. Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
5: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 poblíž oblasti Janovice směr Brno. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní v Třinci v ulici Jablunkovská v centru. Osobní auto narazilo do dopravního značení. Může hrozit zdržení. Pozornost mějte i na Zlínsku u zámku v Setín. Srazily se tady dva osobáky. Projíždějte se zvýšenou opatrností. A nehoda tří osobních aut se stala na dálnici D1 v oblasti Kývalka směr Brno. Je zde neprůjezdný levý jízdní pruh a na místě je policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Sucho dál trápí Evropu i Česko. Pacienti ostravské nemocnice mají k dispozici nové moderní prostory a Otrokovice na Zlínsku nechají obyvatelé vybrat nové projekty. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Evropu dál sužuje velké sucho a vody ubývá i v Česku. V povodí Ohře už na téměř 150 místech platí zákaz odběru vody z řek. Nízké průtoky navíc přinášejí problémy některým vodním elektrárnám. Voda v řekách je kvůli horku také stále teplejší, což škodí rybám. S nedostatkem vody bojují také Británie a některé části Německa.
6: Morava aktuálně.
5: Pacienti neurochirurgického oddělení v ostravské nemocnici mají k dispozici nové moderní prostory. Ty přinášejí větší pohodlí a lepší podmínky pro léčbu. Více už mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská.
7: Pacienti neurochirurgie městské nemocnice Ostrava jsou od pondělí 3. srpna hospitalizováni po operacích v nových prostorách. Ty zlepšují návaznost mezi intenzivní a standardní péčí, usnadňují spolupráci zdravotnických týmů a nabízejí kvalitnější podmínky pro hospitalizaci.
5: Nové prostory nabízejí více pokojů a umožňují lepší organizaci péče o pacienty. V Otrokovicích na Zlínsku rozhodnou lidé, co ve městě přibude. Od pátku mohou hlasovat o 5 projektech. Ve hře jsou nové lavičky, sportovní hřiště, skluzavka nebo lanová dráha. Na 2 vítězné návrhy město vyčlenilo celkem 2 miliony korun. Hlasování potrvá do konce září a lidé mohou vybírat online nebo pomocí hlasovacího lístku.
6: Rádio Čas, sport.
5: Fotbalisté Hradce Králové dnes zabojují o postup v evropské lize. V odvetě 3. předkola nastoupí proti Bešiktaši Istanbul. Po domácí prohře 0-1 potřebují zvítězit. Zápas začíná v 19 hodin.

0: Mega léto Rádia Čas.
1: Já doufám, že vám nedovolí jít spát ani Megaléto Rádia Čas. Jinak krásné dopoledne, ladíte stále ty stejné vlny, hity, které milujete. Čtvrtek 13. srpna a svátek slaví všechny Alenky, všechno nejlepší přeju. No a budeme tady společně od rána až do 11. A protože jsem hodná, tady teta Liška, tak to nikdy neprodlužuju a většinou už takhle ráno vám řeknu druhé slovo naší tajemné věty. Protože dneska jsou ve hře opravdu úžasné věci. Dva lístky na Harry Potter Exhibition, která probíhá v Praze. Je to velká interaktivní výstava, takže jestli milujete Harryho Pottera a svět bradavic, tak potom ty dva lístky můžou být vaše. Dnes jsme si říkali první slovíčko, to bylo dneska. Chtěla jsem vás trošku napínat, ale bylo to dneska. No a to druhé je mám. Takže dohromady je to dneska mám, ale co, že? Co asi máte? No, můžete mít dva lístky na Harryho Pottera, když budete dál poslouchat, protože ty další dvě slova už vám potom řeknou moji kolegové Mikey a Terka nebo Kristýnka. A když se dovoláte odpoledne v určeném pořadí a budete znát celou tajemnou větu, tak můžete klidně v Praze od rána do večera říkat Wingardium Leviosa.
2: Radio Čas.

0: Kaufland.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na shell.cz. Shell. Go well.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Voš's Eight, Ibai Chen, Kolegium 1704, ukrajinský oktet Orfeus, Kata a sbor Permoník nebo Amandin Bejer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
6: Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.čas.cz

0: Úplně se mi chce říct hity, které milujete, no a taky akce, které si zamilujete. Na rádiu Čas doufám, že máte pohodové dopoledne, dobrou náladu, takhle při čtvrtku 13. srpna přece jenom čeká nás pátek. A pokud ještě váháte nebo nevíte, kam třeba vyrazit o víkendu, tak nějakou tu pozvánku, nějaký ten tip pro vás rozhodně mám.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Podíváme se na akci, která se koná už v neděli 16. srpna v Sadech 1. máje v Šumperku. To je festival Chutě kraje, kde si můžete opravdu pochutnat na spoustě skvělých specialit, taky doprovodný program, takže Chutě kraje v Šumperku už v neděli rozhodně tam nesmíte chybět. No a na příští týden taky přidám jeden tip, protože v Komenského Sadech tady v Ostravě se 22. srpna, to je sobota si myslím, uskuteční od 13 hodin první ročník Beer Festu. Je to nová letní akce a myslím si, že všichni milovníci piva budou totálně nadšení, protože tahle akce nabídne ochutnávky piv lokálních pivovarů, taky kvalitní gastronomii, hudební vystoupení, regionální kapely, program pro děti, no a spoustu dalších věcí. Navíc tam bude taky moje úžasná kolegyně Kristýnka Střelcová, takže si rozhodně celé to odpoledne ve znamení piva 22. srpna v Komenského Sadech užijete a doufám, že se ho budete pamatovat.
2: Hity, které milujete.

0: Já myslím, že téhle děvuše Anastasia zpěv velmi, velmi jde. Na co je ale levá, co jí nejde, tak to nevím. Třeba nám napíše na 7766 12 800, co jí nejde. Protože na to se dneska ptáme celý den na rádiu Čas a u toho hrajeme hity, které milujete. A já jsem moc ráda, když využíváte náš WhatsApp právě pro hlasové zprávy, tak se podíváme, na co je úplně levá Vlaďka.
1: Dobré ráno vám do rádia i všem Česákům. Tak já bych řekla, že s ručníma pracema jsem docela kamarád, jak pletení, vyšívání, háčkování a tak po různost, dělám toho hodně. Zvládnu i přivrtat obraz nebo složit skřínku a takovéhle věci, to bych dokázala taky. Ale co mi vyloženě nikdy v životě nešlo, tak pracovat na šicím stroji. S šicím strojem nejsem kamarád. Prostě všechno v rukách, ale se šicím strojem to se opravdu nekamarádím. Na to jsem levá. Úplně. Hezký den všem. Vlaďka.
0: Vladě, díky moc. Musím říct, že ten šicí stroj, to už je jako vyšší dívčí. Jo? To jsme tu měli takové jednodušší úkony, ale šicí stroj, myslím, že jsem zkoušela jednou. A ušela jsem potah na polštářek a byl úplně křivej. A teď se nesmějte, já vím, že jsou to jenom 4 strany, jo, ale nešlo to, ne, jo, a dokonce to nemělo ani rohy. Kdo šil, kdo někdy šil, tak ví, jak je těžké udělat rohy, aby byly špičaté. Já jsem měla takové obloučky. Já úplně s vámi, jak píšete a přispíváte, tak zjišťuju nové a nové věci, které mi nejdou. Jo? Tak si říkám, jestli v 11 dopoledne potom nebudu odcházet s totální depkou. Každopádně, co vy, co vám skutečně nejde. Tak Monča ještě na Facebooku píše háčkování a pletení a Pavla přidává hraní na hudební nástroj. Tak kdybyste vy měli nějaký takový, nějakou takovou věc, která vám rozhodně nejde, tak mi napište na náš Facebook, anebo taky nahrajte hlasovku stejně jako Vlaďka na 7766 12800. Těším se na vaše zprávy.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Taky dnes nás čeká prosluněná obloha. Většinou bude jasno nebo skoro jasno s teplotami od 24 do 28 stupňů. Na horách pak namíříme kolem 20 stupňů Celsia.
4: Rádio Čas.

0: Pohodové dopoledne, vaše uši hladí Rádio Čas a taky hity, které milujete. No a podíváme se letem světem internetem, protože to vypadá, že asi nás tady víc na planetě jako lidí nebude. Představte si totiž, že nová studie ukázala, že 68% generace Z raději zapne hru, než aby šla na rande nebo ven s kamarády. Jo, opravdu. Dávají takhle přednost tomu virtuálnímu světu v trávení volného času. Pro mnoho mladých totiž nejsou hry jen zábavou, jsou místem, kde tráví čas s přáteli, poznávají nové lidi, zažívají společné příběhy a hraní je navíc interaktivní a každý hráč si může vytvořit vlastní cestu a ovlivnit, co se bude dít dál. Tak já jako nevím, jo. Já už si někdy připadám jak taková stará generace, že která frfňá na to, jak to má ta Gen Z. Každopádně jsem slyšela taky jednu takovou úvahu, že prý mladí lidé se velmi často velmi špatně seznamují a dokonce se i bojí nějakého fyzického kontaktu a dokonce mají strach třeba i z toho vzít telefon, jo. A vůbec jít do baru a oslovit holku, tak to už je úplně prostě mimo, jo. A jedna stand-up komička z Indie, kterou miluju, tak se tím zabývala a vlastně vysvětlovala proč, protože my jako mileniálové jsme totiž měli cigarety a alkohol. Takže nám to seznamování šlo v podstatě líp, že? Protože když jste si hodili toho panáka a zapálili si, tak vám to bylo tak nějak v podstatě jedno a bylo to takové jako osobnější, samozřejmě berte mě s nadsázkou, jo. Ale přece jenom v nějakém směru, protože i dneska frčí takové to jako ten zdravý životní styl, že jo, máte nějakou rutinu ranní, večerní, odpolední, mladí nepijí alkohol, sportují, což je samozřejmě záslužné, ale nevím, jestli na tu populaci to nakonec nebude mít horší vliv, než to si prostě dát s někým panáka.
1: A raz, dva, tři, 4,21.
2: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
7: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových.

0: čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Hity, které miluje ten rádio čas i před 10. hodinou dopolední čtvrtek 13. srpna. Doufám, že si to užíváte. No a samozřejmě na Facebooku a taky na WhatsAppu neustále sbírám vaše historky o tom, na co jste leví a co vám nejde. Takže ještě připomenu číslo 7766 12 800. Klidně nahrajte hlasovku nebo pošlete nějakou zprávu na Facebook Rádia Čas. Já jsem to sice v té minulé hodině říkala, ale přece jenom já to znám. Jako ráno to ještě žije, protože jezdíte do práce, že jo, je to takový ten ranní šrumec, ale dopoledne to už se sedí v tom kanclu, už se plánuje oběd a tak nějak jsme jako Rádio Čas tak trošku jako v pozadí, jo. Takže možná vám uteklo další slovo naší tajemné věty, za kterou dnes můžete vyhrávat dva lístky na výstavu Harry Potter The Exhibition, která probíhá v Praze v Letňanech a opravdu úžasná interaktivní věc, tak se nebojte, v té následující hodině já vám to ještě jednou zopakuju, slibuju na holej pupík, teď ale aktuální zprávy a Martin Fabík.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
3: Že nic neřešíš.
2: Přesně.
3: Proto jsme vybrali Auto ESA.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 poblíž oblasti Popůvky směr Brno. Srazila se tady 3 osobní vozidla, na místě je policie. A pozornost mějte na silnici mezi oblasti Rosice a Omice. Osobní auto se střetlo s nákladním, může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Benzín a služby zatěžují české peněženky. Dozorci v Ostravě zabránili útěku 2 vězňů. Luhačovice budou bezpečnější. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Česká peněženka dostává zabrat hlavně u benzínek a služeb. Pohonné hmoty byly v červenci meziročně téměř o 17% vyšší. Lidé si připlatili také za nájmy nebo návštěvy restaurací. Naopak příjemně překvapily potraviny. Máslo, mléko, vejce i vepřové maso jsou levnější než před rokem.
1: Morava aktuálně.
0: Dozorci v ostravské vazební věznici zabránili pokusu o útěk 2 vězňů. Ti se chtěli prokopat zdí a zmizet i za pomoci několika metrového lana. Vězeňská služba jejich plán ale odhalila a zachránila je tak i před ostudou. Za dírou ve zdi totiž na vězně místo svobody čekal další střežený vězeňský dvůr. Za pokus o útěk je čeká další trest. Luhačovice budou bezpečnější. Město dlouhodobě pokračuje v rozšiřování kamerového systému. Od srpna nově dohlíží 2 bezpečnostní kamery na skatepark v ulici Zahradní čtvrť. Pokračuje starosta města Marian Ležák.
2: Nové kamery pomohou chránit veřejný pořádek, předcházet vandalismu i lépe chránit městský majetek. V příštím roce navíc plánujeme vybudovat další 2 kamerové body u dětského hřiště Mořský svět poblíž kostela svaté rodiny a v ulici Nádražní u dopravního terminálu. Reagujeme tím také na podněty místních obyvatel. Kamerový systém slouží především k zajištění veřejného pořádku a představuje jeden z nejdůležitějších nástrojů prevence kriminality.
1: Rádio Čas. Sport.
0: Čeští plavci se na mistrovství Evropy v Paříži drží mezi nejlepšími. Jan Čejka obsadil ve finále 200 znakem 5. místo. Barbora Sémanová na 200 volným způsobem vyhrála v semifinále a dnes jí čeká boj o medaile. Dnes bude jasno a slunečno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni. Na horách bude kolem 20 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: 15-stovka, já vím, že jsem běhal jako já, byl jsem pomalý kolem 3 minut.
4: Jo, počkej, Radio, jestli si to zaběhl za 3 minuty, tak si byl asi rekord mantý.
5: Jak Radio běží a za ním Usain Bolt, prostě úplně, Radio,
4: čin. Já ti nestačím.
3: To máte u mě.
5: A další rekordy zase zítra mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Jste na vlně Rádia Čas, hity, které milujete, pohodové dopoledne, s vámi Lenka Líšková, no a podíváme se na internet, protože prostě já nevím, holky, proč my si to děláme, proč si děláme takové věci. Určitě jste zaregistrovali ten trend v Hollywoodu, kde opět frčí taková ta velká vyzáblost, hodně kvůli tomu je popotahovaná Ariana Grande, zpěvačka, která

0: vydala nový song a nový videoklip Petal, který jako mně se strašně líbí umělecky, ale je tam teda neuvěřitelně hubená a opravdu spousta fanoušků už o ní má velký strach a ona dokonce se vyjádřila na svém Instagramu, že ve chvíli, kdy dojede turné, tak se stáhne z veřejného života, protože jí neustále vadí, že teda oni fanoušci mají strach a že je popotahovaná kvůli svému vzhledu. A vypadá to, že tahle šňůra těch velmi hubených hereček a zpěvaček nikde nekončí, protože právě teď obletěly svět nové fotografie Jenny Ortegy, což je herečka, kterou rozhodně znáte z Wednesday. To byl takový ten velmi úspěšný seriál, tak ona hrála hlavní roli, jinak se objevila taky ve filmu Beetlejuice ve dvojce. Úžasná, talentovaná, mladá, krásná a teď vypadá, jak kdyby měsíc nejedla. A zase se stala terčem spekulací a různých domněnek toho, že zřejmě bere nějaké léky na hubnutí a že už je to moc a že se zařazuje vlastně do té šňůry těch hereček společně po boku s Janou Grande, které prostě začínají vypadat velmi, velmi nezdravě. Tak prosím vás, zkratky neexistují, to jistě všichni dobře víme. Když se to takhle rychle zhodí, pak se to taky rychle nabere a pokud ty léky mají smysl na nějakou morbidní obezitu, tak samozřejmě, ale jinak je to teda jako hodně velký špatný a tady ten kult té hubenosti, jako já nevím, no já doufám, že se nikomu nic nestane, není to příliš zdravé a jsem vděčná, velmi vděčná za to, že žijeme tam, kde žijeme, tedy v České republice, kde máme úžasnou Evu Farnou, která prostě zpívá, mám boky jako skříň a neuvěřitelně jí to sluší.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádia Čas.
1: Krásné dopoledne, s vámi Rádio Čas, hity, které milujete, no a samozřejmě taky Mega Léto, kde hrajeme o skvělé vstupenky vždycky během celého léta na ty nejlepší akce. A já jsem si říkala, jak originálně, protože o tom samozřejmě neustále mluvíme, že jo, tak jak originálně uvést to, že hrajeme o dva lístky na výstavu Harry Potter. Jo, tak vzpomněla jsem si na moji oblíbenou scénu ze soutěže Na lovu, kde to probíhalo takhle.
2: Harry, jdu do baráku, je hláška ze kterého filmu?
3: Harry Potter, sám doma?
1: Dokážete si představit, jak tam jde Lord Voldemort a říká, Harry, jdu do baráku. To mě vždycky pobaví. No ale pokud chcete jít opravdu na skutečnou výstavu Harry Potter The Exhibition do Prahy, tak dva lístky tady pro vás máme právě v rámci Megaléta, kde neustále skládáme naši tajemnou větu. První slovíčko už jsem říkala. Já nevím, já jsem vás vždycky taková hodná, že vždycky to jako prozradím a napráším úplně všechno, ale to je v pořádku, protože my samozřejmě chceme, abyste s námi měli ty nejlepší zážitky. Takže prosím vás, kdo ještě číhá na slovíčka naší tajemné věty, tak první dvě slova jsou dneska mám. Už to víckrát říkat nebudu, opravdu na holej pupík přísahám, že už ne, takže doufám, že jste si to poznamenali a potom budete pozorně poslouchat Majkýho a taky Kristýnku, moje kolegy, kteří vám dodají další slovíčka a když se odpoledne v daném pořadí dovoláte, tak dva lístky na Harryho Pottera můžou být vaše.
0: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Na páteční snídani přijde inženýr Jan Wolf, primátor statutárního města Karviná. Povídat si budeme o tom, jaká je budoucnost města po ukončení těžby a jak se město do dalších let bude profilovat. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Karviná.
6: Hity, které milujete.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Datart pořádá Maxi Výprodej.
9: Cože? Maxi Výprodej?
8: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
11: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
12: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
13: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov Jemná či Božkov Standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, greb či malina s borůvkou a další druhy půl litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
14: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
0: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Letní dovolená může být celkem dobrodružo. Teď čtu zprávu, podíváme se letem světem internetem a teda já bych si asi cvrkla do kalhot, no. Kdyby se mi stalo něco podobného. Jinak s vámi Rádio Čas, hity, které milujete, já jsem se úplně zasekla tady tím. No, představte si prostě situaci, jo, plavete v moři, jste ve Španělsku, užíváte si sluníčka, pohodičku a najednou uvidíte, že se k vám blíží taková ta ploutev z vody, jo, takové to, jak když vidíte žraloka. Tak to se k vám začne velmi rychle blížit, takže vy začnete plavat na mělčinu, plavete a jste totálně vyděšení, teď se zbíhají lidé k té pláži a vy už si říkáte, že vám odbíjí prostě poslední vteřiny života, že vás honí žralok. Tak přátelé, tohle se opravdu stalo ve španělském letovisku Marbella, kde právě tahle situace vzedmula vlnu velkého zájmu a velké paniky. Jak to dopadlo? No, tak prosím vás, nebyl to žralok, ale byl to 300-kilový tuňák, který se chudák ztratil, protože evidentně měl nějaké drobné zranění, srazil se zřejmě s nějakým skútrem nebo se odřel o kámen, toho trošku vyděsilo a on byl tak dezorientovaný, že v podstatě si plaval pro pomoc. Jo. Ovšem ten mladý muž, který ho viděl, tak teda si úplně neříkal, že je to tuňák a nějak to nerozlišil v té vodě. Samozřejmě potom prvním zděšení i těch lidí, kteří viděli celou tu scénu, tak potom, když se přesvědčili všichni, že opravdu se nejedná o žraloka, ale o tuňáka, tak nastala velmi krásná záležitost, protože on jak plaval, tak vyplaval až na mělčinu a už se nemohl dostat zpátky do vody. A samozřejmě, že každého by zřejmě napadlo si ho vzít domů, že? Protože tuňák, to je velká dobrota, ale ne, všichni ti lidé se opravdu spojili a pomocí lehátek, rukou a síly ho začali tlačit zase zpátky do moře, takže to dobře dopadlo. Tuňák odplaval, pán to rozdýchal, všichni jsou zdraví, všichni žijí a je to tedy opravdu velmi silný příběh. Takže prosím vás, já vám přeju, ať máte na dovolené opravdu klid, protože já vidět tu ploutev, tak já mám pocit, že se na tu mělčinu ani nedostanu. Rádio Čas. Počasí na Moravě a

0: 20 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Život plyne dál.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Dneska v Dobré ráno Moravo jsme samozřejmě procvičovali naše mozkové závity v rámci Víš, nevíš. Ptala jsem se já, odpovídal kolega Martin Fabík. Trošku nám tam zahaprovala Madonna a Shakira, ale nevadí. Hlavně, že byla zábava. Jen si to poslechněte, jak to ráno vypadalo.
1: Dobré ráno Moravo. Víš, nevíš.
0: Tohle bude spíš tak nějak pro zajímavost, ano. Jo. To se nelekejte, první otázky. Ta je taková vzdělávací pro nás, pro všechny.
2: Dobře.
0: Jo? V roce 1929 totiž se v kině Lucerna v Praze poprvé promítal zvukový film. Byl to americký snímek Loď komediantů. A mě by zajímalo, který zvukový film byl považován za jeden z nejvýznamnějších, co se týká naší české scény. Dám ti možnost.
2: Jo, to budeš hodná, děkuju.
0: Je to Tonka Šibenice, Madla Polednice nebo Pavla Záletnice?
2: Já myslím, že jsem to někde nedávno četl a bude to Ačko.
0: Tonka Šibenice?
2: Ano.
3: Jo?
0: Správně, ano.
2: Jsem to četl, ale kde jsem to četl, nevadí, pokračujeme.
0: Jo, je to přesně tak. Režíroval tenhle film Karel Anton a je to rok výroby 1930. V roce 1939 na Baťově kanálu byla zahájena osobní doprava pro 35 pasažérů. K čemu ale sloužil Baťův kanál původně?
2: Původně? Tak kvůli...
0: Chceš možnosti?
2: Přepravě zboží, ne? Třeba.
0: Tak možnosti.
2: No tak možnosti.
0: Takže za A k přepravě zvířat, za B k přepravě hnědého uhlí do baťových závodů, za C k soutěžím v plavání.
2: Ty brďo, to může být vlastně všechno, ale ty zvířata jsou nejméně pravděpodobné, protože kam by vozili zvířata, protože tak zvířata jdou na procházku, že? A to uhlí, jako i to plavání, to by... Dáme to uhlí. Fakt?
0: Škoda, že jsi nedal to plavání.
2: Jako napadlo mě to, no.
0: Ale hned k tomu jsem měla právě informaci, že trasa z Otrokovic do Rohatce, tedy Baťův kanál, měří zhruba 53 kilometrů.
2: Ty brďo.
0: Takže to bych
2: to
0: toho
2: by
0: plavce
2: dalo,
0: chtěla vidět. No,
2: vyšlo.
0: V roce 2009 Madonna přijela do Prahy. Mimochodem oba dva jsme byli na tom koncertě, i já, i Ráďa, ještě jsme se neznali a vůbec jsme o sobě nevěděli. Hoste. Ano. Bylo to tenkrát se svou Sticky and Sweet Tour. Aha. Tak vyjmenuj mi tři hity Madony.
2: Jeva. To ti asi neřeknu, ale vím, že když hraje, tak tančím. No, to je zase tak všechno. Ale jako ty názvy jako nedám dokupy, ale...
0: A třeba nějakou melodii, já ti uznám i nějakou melodii.
2: Melodii.
0: Co by tak Madona mohla zpívat?
2: Aha. To asi něco jiného, že to...
0: Jo, Marta tančí, prosím vás, jenom
2: vaka,
0: vy nemáte...
2: Vaka, něco jiného nevadí.
0: Dobře, ale tak to ti nemůžu uznat.
2: Tak řekni.
0: Jako Madonna a Vaka, jo.
2: To byl někdo jiný, ne? Nevadí, pokračuj.
0: Tak třeba Shakira?
2: No, Shakira. Tak vidíš, tak aspoň půl bodu mi dej, ne? Ne?
0: Jako, že jsi spletl Madonu se Shakirou.
2: Tak mají blondiaté vlasy, jsou to ženy, je to podobné. Je to pop.
0: Viděl jsi někdy Madonu a Shakiru?
2: Jo, viděl.
0: Ale ty jsi nikdy neviděl Shakiru?
2: Viděl jsem obě dvě. Včera.
0: Dobře, tak ne, tak třeba Like a Virgin, Hang Up, Music, Frozen.
2: Like a Virgin, jo, ještě super, to znám, to bylo i v Babovřeskách, to bylo dobré, hej. Like a Virgin.
0: Help me!

0: Kapsičky pro kočky za 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Na stojáka míří do golfparku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golfpark Lhotka. Přijďte se bavit.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Mé pozvání dnes přijala podnikatelka, influencerka a také žena, která se postavila závislosti na alkoholu čelem. Lia Balanovskaya.
6: Většinou nás ti chlapi vezmou na večeři, tam ti nalejou první skleničku, vypáčí z tebe nějaký informace, po druhý to má jednodušší podobně. Ty střízlivá, to musela být velká změna, že?
7: Partner je abstinent celoživotní, takže...
6: Takže ten to takhle přes ty skleničky nikdy nedělal.
7: Vůbec, tam jako to dělal úplně přes jiný techniky, podle mě.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Čas ráno.

0: Za 5 minut jak odbije 11. hodina dopolední a to znamená, že do studia Rádia Čas už přichází Majky. Majky, ahoj.
1: Krásné dopoledne, ahoj.
0: Vždycky přijde, že takový nabitý energií, tak prosím tě, byl jsi v posilce, měl si rande, co jsi dělal?
1: Spal jsem, to je úplně skvělá věc. Mě to vždycky dobije energii. Ne, jak fakt, jako já mám spánek hodně rád, takže jo, vstával jsem dneska, no asi před hodinkou a půl, abych se přiznal.
0: Já jsem unikátně teda dneska v noci taky spala, jako spalo se mi dobře, takže jsem taky nabitá energií, ale já jsem teda vstávala o trošku dřív.
1: To ti nezávidím, ale taky jsi šla spát určitě o něco dříve, že
0: jo? Já chodím kolem 8:09.
1: No, tak já kolem půlnoci jedné.
0: Jo, tak a dokážeš si představit, že bys chodil spát mezi 8:09 večer?
1: Já jsem 3,5 roku vstával takhle tak na střední školu.
0: No.
1: Pak už jsem jezdil autem, ale dlouho jsem dojížděl právě vlakem, takže jsem vstával 5:30 a v pohodě, bez zaspání jsem
0: to
1: zvládal.
0: Dobrý,
1: ale teď si to představit nedokážu moc, no, abych řekl pravdu.
0: Hele, neboj, za pár let, to si už nebudeš jenom představovat. Prosím tě, dnešní téma dne je, na co jsou naši posluchači úplně leví, co jim nejde. Tak máš něco takového, nebo jsi dokonalý ve všech směrech?
1: Ne, to rozhodně ne, já neumím kreslit a takové ty věci, co se týče jako velké zručnosti. Tak kreslení, to umím sluníčko v rohu s těma čárkama,
0: jo,
1: autíčko ještě si pamatuju, takže tohle z toho, no.
0: Ale tak jako zase vzhledem k tomu, že vrcholem umění současného je banán přilepený gafou na stěnu, tak já si myslím, že sluníčko v rohu může konkurovat.
1: Pravda, souhlasím.
0: No takže Majky nebude kreslit, ale bude mluvit.
1: A mě by zajímalo, jak je to u tebe.
0: Já už jsem to říkala.
1: No tak. Hele, já jsem to neslyšel.
0: Chemie, no protože jsi spal.
1: No, povídej.
0: Tak, chemie, fyzika, jo, na základní a střední škole vůbec. Absolutně jsme se nepotkali. A potom jsme tady na to přišli s Marcelkou, protože jsem si na to vzpomněla, když ona o tom mluvila, tak parkování. Jako to je trošku takové bolavé, ale já si myslím, že to není moje chyba.
1: Jo, a nejsi sama ani zdaleka, takže to je v pohodě.
0: Já si myslím, že to je tím, že ty parkovací místa jsou prostě malé, ano. A hlavně, že prostě bych zavřela člověka, který vymyslel podélné parkování. A já to říkám pořád, já dokonce někdy napíšu i manifest, jo. Takže tady jako tuto cestu já úplně nevolím, ne?
1: Rozumím tomu. Téma, o kterém se budeme bavit také po 11. hodině.
0: No a myslím, že přidáš i další slovo tajemné věty. A co přidáváme, tak jsou aktuální zprávy právě teď s Martinem Fabíkem.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo, vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Bruntálu na křižovatce ulic Nádražní a v Aleji. Stala se tady dopravní nehoda nákladního a osobního auta. Situace je bez zranění, na místě je policie. Dále buďte opatrní v oblasti Vrbno nad Pradědem na silnici poblíž oblasti Mnichov. Havarovalo zde osobní vozidlo, probíhají záchranné a vyprošťovací práce. A pozornost mějte i v Brně Starý Lískovec v ulici Jemelkova. Srazily se tady dva osobáky. Může hrozit omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Záchranky v Česku mají stále více práce. Karviná pomáhá lidem, kteří pečují o své blízké, a ryby v povodí Moravy trápí nedostatek kyslíku. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku výrazně přibylo pacientů záchranky. Za 15 let jejich počet vzrostl o více než polovinu a v roce 2024 záchranáři ošetřili přes milion lidí. Podle televize LTV Plus více než polovinu z nich tvořili seniori nad 65 let. Záchranáři zároveň upozorňují, že někteří lidé volají o pomoc i v případech, které by mohli vyřešit jinou cestou.
1: Morava aktuálně.
0: Karviná pomáhá lidem, kteří pečují o své blízké. Díky odlehčovacím službám si mohou na chvíli oddechnout a získat čas pro sebe. Podrobnosti přidá mluvčí města Monika Danková.
2: Nejčastěji se na pracovníky pečovatelské služby sociálních služeb Karviná obracejí rodiny, které potřebují zajistit péči o svého blízkého na několik dní nebo týdnů, například během dovolené, vlastní hospitalizace nebo v době, kdy si potřebují odpočinout a načerpat nové síly.
0: Pro mnohé tato služba znamená možnost dopřát si potřebný odpočinek bez pocitu výčitek. Povodí Moravy letos eviduje už 12 větších případů úhynu ryb kvůli nedostatku kyslíku. Je to nejvíc za poslední roky. Loni jich za celé léto zaznamenalo 8. Ryby hynuly například v Dyji, Hané nebo Dřevnici ve Zlíně. Za problémem stojí hlavně vysoké teploty, přemnožené sinice a také silné deště po dlouhém období sucha.
1: Rádio Čas, sport.
0: Česká atletka Barbora Malíková do semifinále mistrovství Evropy nepostoupila. V běhu na 400 metrů doběhla v rozběhu pátá a obsadila celkově 15. místo. Na postup jí chybělo 84 setin sekundy. I dnes bude jasno a slunečno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni. Na horách bude kolem 20 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: 15-stovka, já vím, že jsem běhal jako já, byl jsem pomalý kolem 3
4: minut. Jo, počkej, Radio, jestli si to zaběhl za 3 minuty, tak si byl asi rekordman.
5: Jak Radio běží a za ním Usain Bolt, prostě úplně, Radio,
4: čin. Já ti nestačím.
3: To máte u mě.
5: A další rekordy zase zítra mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

Krásné čtvrteční dopoledne ze studia Rádia Čas už v tuto chvíli opět se mnou s Mirkem Rešlem. Samozřejmostí jsou opět hity, které milujete, ty vám budeme servírovat stále, pořád a na pořád. No a dneska budeme také soutěžit, za prvé v rámci Megaléta, to si ještě řekneme o co konkrétně, ale v této hodince, protože se blíží čas obědu, tak tady máme obědovku Rádia Čas, kde vy z vás, kdo jste se zaregistrovali na našem webu casradio.cz, budete mít šanci získat oběd nejenom pro vás, ale také pro kolegy ve vaší firmě. Tak to v této hodince, za chvilku také tipy, kam vyrazit, teď už muzika.

0: Říká se čtvrtek malý pátek, takže víkend už je prakticky na dohled a pokud ještě nemáte plány, tak i dnes tady mám pro vás tip. Dneska konkrétně na festival Chutě kraje, který proběhne v Šumperku. No a pokud tady vyrazíte, tak jak název vypovídá, tak se můžete těšit na spousta skvělého jídla. Bude tady třeba stand-up magic show, také kuchařské show Martina Staňka a Markéty Hrubešové, mimo jiné koncert Heidi Janku a mnoho dalšího, akce pro celou rodinu a rozhodně se tady nudit nebudete. Pozvánku mám i na další týden 22. srpna, tedy na sobotu. To můžete vyrazit do Komenských sadů v Ostravě, bude tady první ročník B-Festu, nová letní akce Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava. No a nabídne návštěvníkům ochutnávky piv lokálních pivovarů Moravskoslezského kraje, také kvalitní gastronomii, hudební vystoupení regionálních kapel, no a samozřejmostí její program pro děti. A aby toho nebylo málo, tak celé odpoledne moderuje kolegyně Kristýnka Střelcová. Tak pokud vyrazíte, přeji příjemnou zábavu.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vanish pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vanish Gel 2 litry v penny za 219,90.
3: Na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
4: Rozjeď wakeboarding, vezme paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beach volejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
3: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz. Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz. Říkal si
5: unikát. Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. Předprodej v síti Go Out.
6: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
7: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
3: Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: I dneska hned několikrát denně budeme nadělovat a já tady mám pro vás lístky na nejzáhadnější výstavu všech dob Sherlocka Holmesa. Mimo jiné výstava, která má naprosto perfektní hodnocení. Probíhá až do 10. ledna v Praze a vy tam můžete vyrazit. Je to skvělý zážitek podle toho, co jsem viděl a co jsem se dočetl. No a díky našemu rádiu tam můžete vyrazit a vzít někoho sebou. Stačí dát dohromady výherní větu. Ta se skládá ze 4 slov, které postupně odhalujeme. První dvě už jsou venku. Pokud jste je nestihli, tak já ještě připomenu a přidám třetí slovíčko. No a potom, jakmile máte celou větu, tak stačí zavolat sem k nám do rádia a pokud ji budete mít správně, lístky jsou vaše. Tak držím palce, pojďme se teď podívat na počasí.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě.

0: Rádia Čas.
1: Jdeme opět soutěžit a nadělovat obědy, no čas obědu se blíží, tak kdy jindy, že ano, tak pokud jste se zaregistrovali, možná vám zavolám, pokud ne, můžete co nejrychleji. No a v tuto chvíli budu telefonovat Míši, tak vytáčím telefonní číslo, to nejdůležitější je samozřejmě ten telefon zvednout, tak věřím, že se to podaří a pokud jsem se dobře dočet, tak voláme na úřad práce, tak pojďme na to. Tam jsem teda ještě nevolal.
2: Číslo, které jste vytočili, není v provozu.
1: No a možná se ani nedovolám. Tak dobře, dám tomu ještě jeden pokus. Číslo, které tady mám zadané, mi zatím nevyšlo, ale zkusíme. Na podruhé se třeba dovoláme. Tak vytáčím ještě jednou. Měla by to být teda Míša. A snad už teďka číslo bude v provozu. Ano, už nám to zvoní. Tak pojďme na to. Oběd nejenom pro Míšu, které telefonuju, ale také pro kolegy. No a zatím nic, no při tom pracovním schonu zvednout telefon není vždycky jednoduché. Tak uvidíme, jestli se dovoláme dneska.
3: Prosím.
1: Krásné dopoledne, Mirek Dešle, Rádio Čas, dovolal jsem se Míši?
3: Ano, u telefonu.
1: Míšo, víte, proč vám telefonuju?
3: Asi vím, obědovka.
1: Je to přesně tak, mám tady oběd a nejenom pro vás, ale také pro kolegy, pro kolegyně a k tomu, abyste ho získala, tak mi stačí vědět něco z našeho vysílání. Tak posloucháte u vás práci naše rádio?
3: Já poslouchám Rádio Čas i doma, i v práci, i v autě.
1: No tak to mám velkou radost, to určitě uspějete. Tak co víte z našeho vysílání? Téma dne, jméno moderátorů nebo soutěže, které máme, krom obědovky samozřejmě?
3: Ježíš, tak to já zas tak... Já vás poslouchám, ale že bych jako rada poslouchám horoskopy, to je pravda, na ty se soustředím, vím, co bylo minule, teda minule, no, co bylo v týdnu, rodiče, děti, prázdniny, ale dneska...
1: Míšo, já vám to uznám, protože mě stačí, že víte, že u nás jsou horoskopy, ty tady pouštíme pravidelně, no a vy teda získáváte oběd od Rádia Čas a nejenom pro vás, ale taky pro kolegyně, tak gratuluju.
3: Děkuju mockrát.
1: Kolik vás je na pracovišti?
3: No, nás je 8.
1: Tak věřím, že nějaký ten kousek pici se určitě pro každého najde, je jich o něco víc.
3: Děkuju.
1: Mějte se krásně, e-mail na vás mám a hned posílám oběd. Mějte se krásně, naslyšenou.
3: Naslyšenou, děkuju.
0: Obědovka Rádia Čas. Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
8: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
9: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
10: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: A je to tady, velká žranice u pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. DK Poklad.cz.
11: Optika Patria v centru Místku. Dioptrické brýle od 1800 korun. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
12: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
13: A když spolu spíme a na bytě tě mám,

0: Rádio Čas za pár vteřin, 12. hodina a slovo si teď bere Honza. Čekají nás informace z dopravy a také zprávy. Povíme si v nich, že koncem týdne se opět výrazně oteplí.
1: Nula omezení, maximum svěžesti. To ve Vinyu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Vinyu myslíme na všechny.
2: Eta letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: Radiočas. Radiočas. Nehoda nás aktuálně potrápí v Ostravě v části Přívoz na výjezdu k Frýdku Místku. Na trase na Místecké ulici tady bourala dvě osobní auta. Je to krátce za křížením s dálnicí D1. Vážná nehoda se řeší v obci Pražmo na Frýdecko-Místecku. Na hlavním tahu osobní auto tady srazilo motorkáře. Nehoda je se zraněním. A bouračka dvou aut nás potrápí v Orlové v ulici Klášterní.
1: Radiočas, nejnovější zprávy.
0: Po mírném ochlazení se koncem týdne znovu výrazně oteplí. Ostravský dopravní podnik nakoupí 70 elektrobusů. Plavkyně Semanová vylepšila na mistrovství Evropy vlastní český rekord. Dobré čtvrteční poledne u zpráv Radiočas přeje Honza Gavelčík. Česko má za sebou druhou mrazivou noc. Na horách místy teploty klesly pod nulu. Už od zítřka nás ale podle televize LTV Plus čeká další oteplení. Nejtepleji má být koncem týdne. O víkendu můžeme namířit až 630 stupňů.
1: Morava aktuálně.
0: Ostravský dopravní podnik chystá rekordní nákup. Společnost podepsala smlouvu na pořízení celkem 70 nových elektrobusů. Pokračuje Barbora Procingerová z tiskového oddělení.
2: Vysoutěžená nabídka je vůbec největším dokončeným tendrem na elektrobusy v Česku. Zároveň je to třetí největší nákup v historii dopravního podniku Ostrava po tramvajích Stadler a Škoda. Současně se připravuje výstavba infrastruktury s využitím pokročilých technologií nabíjení, která umožní inteligentní řízení nabíjení a elektrifikaci autobusové dopravy v dosud nevídaném rozsahu.
0: Zlín bude mít novou městskou čtvrť. Radní města schválili prodej pozemků pro oblast Březnická za více než 365 milionů korun. Firma plánuje investovat dalších 87 milionů do infrastruktury a veřejných prostranství.
1: Rádio Čas, sport.
0: Barbora Semanová vylepšila na mistrovství Evropy v rozplavbách na 100 metrů motýlek vlastní český rekord na 57.43. Postoupila tak třetím časem do večerního semifinále. To se v Paříži poplave zhruba půl hodiny před finále na 200 metrů. A taky zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha bude u nás na Moravě a ve Slezsku celý den jasná a namíříme až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 12. hodině pokračuje čtvrteční teď už odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: 15-stovka, já vím, že jsem běhal jako já, byl jsem pomalý kolem 3
4: minut. Jo, počkej, Radio, jestli si to zaběhl za 3 minuty, tak si byl asi rekord mám.
5: Jak Radio běží a za ním Usain Bolt prostě úplně, Radio,
4: čim? Já ti nestačím.
3: To máte u mě.
5: A další rekordy zase zítra mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Radio Čas.
6: Radio Čas. Které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Teď už odpoledne na rádiu Čas se mnou s Mirkem Rašlem a samozřejmě i s hity, které milujete. A my se za chviličku podíváme do Spojených států, protože tady žena přišla na nevěru svého partnera a rozhodla se s tím naložit po svém. Co udělala, tak to vás rozhodně překvapí. Podrobnosti za chvilku, teď už ale muzika.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: And I'll write your name.
1: Čtvrteční odpoledne s Rádem Čas a my se podíváme na příběh ze Spojených států, který otřásl sociálními sítěmi. Jedná se o muže, který se za ženou přistěhoval do Spojených států kvůli tomu, že mu s ní bylo krásně, chtěl s ní žít, nicméně neměl život ve Spojených státech povolený. No a žena následně přišla na to, že jí tento muž zahýbá. Podle jejího vyprávění věděla, že jeho pobyt v USA souvisí právě s jejich vztahem a podnikla kroky, které měly mít mnohem větší následky než obyčejný rozchod. A to ten, že kontaktovala imigrační úřady a její nevěrný ex se nakonec musel s Amerikou rozloučit. Tak pozor, protože i takhle může někdy dopadnout nevěra. Ode mě další muzika a hity, které milujete.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé 2 týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
6: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.
7: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Společníkem při čtvrtku zůstává Rádio Čas. A my se dneska ptáme a řešíme, co vám nikdy nešlo. Tak já si pročítám komentáře na Facebooku. Napsala tady třeba Vladka, že si nikdy nerozuměla se šicím strojem, ten se mnou není kamarád, cituju. Ale co jsem hledal, asi tu nejčastější věc, tak se tady velice často objevuje plavání, což mě docela překvapilo. Ale co mě úplně nepřekvapilo a typoval jsem to dokonce i, tak byl šplh. Tak dejte vědět i vy ostatní, pište na Facebook, na WhatsApp. No a my se za chviličku podíváme, jak s rádiem Čas soutěžit. Teď ale počasí a další hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě.

0: Megalétor Rádia Čas.
1: I dneska můžete s Rádiem Čas soutěžit o nejzáhadnější výstavu všech dob Sherlock Holmes, exibice, která probíhá až do 10. ledna v Praze. Skvělé recenze, skvělé hodnocení a určitě nebudete litovat. A s naším rádiem tam můžete vyrazit úplně zadarmo a dokonce vzít někoho s sebou. Stačí dát jenom dohromady výherní větu. A pokud jste neslyšeli první dvě slova, tak máte poslední šanci na to si je zapsat nebo zapamatovat, protože první dvě slova do naší dnešní tenky zní dneska mám. Takže dneska mám, to jsou slovíčka, která vám pomůžou k tomu získat lístky. Já vám držím palce a posílám další muzikou hity, které milujete a připravujeme nejčerstvější zprávy.
2: Léto patří zážitkům a na rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Megaléto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Každý den hrajeme o jinou pecku.
0: Tento týden hrajeme o lístky na Queenie, havířovské slavnosti, Harryho Pottera a kupu dalších.
2: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na rádiu Čas.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Kaufland.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
6: Na stojáka míří do golf parku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf park Lhotka. Přijďte se bavit.
7: Radio Čas.

0: Čtvrteční odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem a v tuto chvíli už se slovo bere Honza Gavelčík. Čekají nás informace z dopravy a také nejčerstvější zprávy.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde inženýr Jan Wolf, primátor statutárního města Karviná. Povídat si budeme o tom, jaká je budoucnost města po ukončení těžby a jak se město do dalších let bude profilovat. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Karviná.
2: Hity, které milujete.
4: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti. Kdo na to jde?

0: nákup zdarma. XXX Lutz Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz. Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: V Ostravě se stále zdržíme na Místecké ulici ve směru na Frýdek Místek za kruhovým objezdem nad dálnicí D1. Tady bourala dvě osobní auta. Vážná nehoda se řeší v Olomouci v ulici Studentské. Osobní auto srazilo chodce, nehoda je se zraněním. A dvě auta bourala v obci Velká Bystřice na Olomoucku v ulici Týnecké.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Sucho se ještě prohloubí, v Ostravě vzniklo nové chráněné bydlení. Fotbalisty Kroměříže čeká v sobotu utkání s Jihlavou. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Sucho v Česku se dál prohlubuje. Na 70% území kleslo nasycení půdy pod 10% a více než polovinu republiky zasahuje extrémní půdní sucho. Do konce týdne téměř nezaprší a extrémní sucho se tak bude dál šířit.
4: Morava aktuál.
3: Ostrava má nové chráněné bydlení. Moravskoslezský kraj vybudoval v Karasově ulici další pobytové sociální zařízení, ve kterém najde domov 12 klientů. Určené je pro lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením. Řidiči v Přerově se musí připravit na omezení. Dopravu tu ovlivňuje rekonstrukce Palackého ulice v centru města. Probíhá až do 19. srpna a podle mluvčí města Lenky Chalupové se dotkne i hromadné dopravy.
5: Práce si vyžádají úplnou uzavírku Palackého ulice v úseku mezi křižovatkami s ulicemi doktora Skaláka a Boženy Němcové. Ta výrazně zasáhne také provoz městské autobusové dopravy. Vzhledem k rozsahu oprav nebude možné zajistit průjezd autobusu ani obsluhu zastávek Palackého. Procesující jsme proto připravili náhradní dopravní opatření.
4: Rádio Čas, sport.
3: Druholigové fotbalisty Kroměříže čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy se už v sobotu utkají s hosty z Jihlavy. Sobotní zápas má na stadionu Jošky Silného výkop v 18 hodin. A taky zítra se můžeme těšit na sluníčko, obloha bude celý den jasná a nejvyšší teploty se mají na Moravě a ve Slezsku pohybovat od 25 do 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 13. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
4: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: 1500, já vím, že jsem běhal jako já, byl jsem pomalý kolem 3 minut.
7: Jo, počkej, Radio, jestli si to zaběhl za 3 minuty, tak si byl asi rekord mám.
8: Jak Radio běží a za ním Usain Bolt prostě, Radio,
7: já ti nestačím.
6: To máte u mě.
8: A další rekordy zase zítra mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

Vyhrajete. Hity, které milujete.

Vaším parťákem mi v tuto chvíli zůstává Rádio Čas a my se za chviličku podíváme na generaci Z, protože ta má nový způsob randění, už to není taková ta klasika, že se vyrazí někam na večeři, do kina nebo kamkoliv jinam, ale něco jiného, co byste možná i dokázali tipnout. Tak schválně, jestli tipnete správně, za chviličku se na to podíváme, teď už ale další muzika a hity, které milujete. Rádio Čas.

Posloucháte Rádio Čas a doba se mění, tak společně s ní se mění také důvody seznamování, nebo nevím, jestli důvody, ale určitě způsoby, tak ty rozhodně ano, protože zatímco my jsme byli mnoha zvyklí se potkávat někde venku, offline, jak by se dalo říct, tak nová generace, konkrétně generace Z, to má jinak podle průzkumu, totiž až 68% generace Z dává přednost hraní videoher před jiným způsobem.

0: Sobě trávení volného času a to se týká také seznamování. Mnoho mladých se seznamuje právě skrz videohry, tím, že společně hrajou hry, u toho si online povídají a zároveň se seznamují. A co si budeme? Má to své výhody, takhle tak, když jste někde na rande, na večeři, tak to nemůžete jen tak vypnout, odejít a počkat na někoho dalšího, takhle zkrátka online, když vám to nevyhovuje, tak jenom přeskočíte dál. Ode mě další muzika a hity, které milujete.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov Jemná či Božkov Standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, greb či malina s borůvkou a další druhy půl litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
7: Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. V předprodej v síti Go Out.
8: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
9: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, čtvrteční odpoledne, se mnou s Mirkem Rašlem a my se podíváme do dnešního rána, protože i dnes probíhalo Víš, nevíš. A dneska to bylo docela záludné, alespoň co já jsem poslouchal, tak schválně, jestli byste obstáli alespoň vy. Protože jsme řešili třeba to, k čemu byl původně Baťův kanál. Tak co, věděli byste?
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Tohle bude spíš tak nějak pro zajímavost, ano. Jo. To se nelekejte, první otázky. Ta je taková vzdělávací pro nás, pro všechny.
4: Dobře.
3: Jo? V roce 1929 totiž se v kině Lucerna v Praze poprvé promítal zvukový film. Byl to americký snímek Loď komediantů. A mě by zajímalo, který zvukový film byl považován za jeden z nejvýznamnějších, co se týká naší české scény. Dám ti možnost.
4: Jo, to budeš hodná, děkuju.
3: Je to Tonka Šibenice, Madla Polednice nebo Pavla Záletnice?
4: Já myslím, že jsem to někdy nedávno četl a bude to Ačko.
3: Tonka Šibenice?
4: Ano.
0: Jo?
3: Správně,
4: pocit,
3: ano.
4: To četl, ale kde jsem to četl, nevadí, pokračujeme.
3: Jo, je to přesně tak. Režíroval tenhle film Karel Anton a je to rok výroby 1930. V roce 1939 na Baťově kanálu byla zahájena osobní doprava pro 35 pasažérů. K čemu ale sloužil Baťův kanál původně?
4: Původně? Tak kvůli...
3: Chceš možnosti?
4: Přepravě zboží, ne? Třeba.
3: Tak možnosti.
4: No tak možnosti.
3: Takže za A k přepravě zvířat, za B k přepravě hnědého uhlí do Baťových závodů, za C k soutěžím v plavání.
4: Ty brďo, to může být vlastně všechno, ale ty zvířata jsou nejméně pravděpodobné, protože kam by vozili zvířata, protože zvířata jdou na procházku, že? A to uhlí, jako i to plavání, to by... Dáme to uhlí.
0: Fakt?
3: Škoda, že jsi nedal to plavání.
4: Jako napadlo mě to, no.
3: Ale hned k tomu jsem měla právě informaci, že trasa z Otrokovic do Rohatce, tedy Baťův kanál, měří zhruba 53 kilometrů.
4: Ty prďo.
3: Takže to bych
4: to
3: toho
4: by
3: plavce
4: dalo,
3: chtěla vidět. No, jasně. V roce 2009 Madonna přijela do Prahy. Mimochodem oba dva jsme byli na tom koncertě, i já, i Ráďa, ještě jsme se neznali a vůbec jsme o sobě nevěděli. Hoste. Ano. Bylo to tenkrát se svou Sticky and Sweet Tour. Aha. Tak vyjmenuj mi tři hity Madony.
4: Jeva. To ti asi neřeknu, ale vím, že když hraje, tak tančím. No, to je zase tak všechno. Ale jako ty názvy jako nedám dokupy, ale...
3: A třeba nějakou melodii, já ti uznám i nějakou melodii něčeho.
4: Melodii.
3: Co by tak Madona mohla zpívat?
4: Aha. To asi něco jiného, že to...
3: Jo, Marta tančí, prosím vás, jenom
4: vaka,
3: vy nemáte...
4: Vaka, něco jiného nevadí.
3: Dobře, ale tak to ti nemůžu uznat.
4: Tak řekni.
3: Jako Madonna a vaka, jo.
4: To byl někdo jiný, ne? Nevadí, pokračuj.
3: Tak třeba Shakira?
4: No, Shakira. Tak vidíš, tak aspoň půl bodu mi dej, ne? Ne?
3: Jako, že jsi spletl Madonu se Shakirou.
4: Tak mají blondiaté vlasy, jsou to ženy, je to podobné. Je to pop.
3: A viděl jsi někdy Madonu a Shakiru?
4: Jo, viděl.
3: Ale ty jsi nikdy neviděl Shakiru?
4: Viděl jsem obě dvě. Včera.
3: Dobře, tak ne, tak třeba Like a Virgin, Hang Up, Music, Frozen.
4: Like a Virgin, jo, ještě super, to znám, to bylo i v Babovřeskách, to bylo dobré, hej. Like a Virgin.
3: Help me.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Taky pátek nám přinese prosluněnou oblohu a teploty nám opět o něco poskočí. Většinou čekáme jasno s teplotami od 25 do 30 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 22 stupňů Celsia. Yes.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Mám na teba chuť. Které milujete. Rádio Čas.

Společnost vám dělá Rádiočas a já tady mám ještě pozvánku na náš hudební svátek, protože už 21. listopadu se konečně po roce opět potkáme na megakoncertu Rádiočas pro všechny bezva lidi. Já doufám, že tam budete úplně všichni, je to neskutečná show, skvělý zážitek

0: 4,21%. Se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si M spořící účet plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. Mbank. Velká malá vítězství.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
3: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, za 2 minuty 14. hodina. Slovo se teď bere Honza, máme tady informace z dopravy a zprávy. Řekneme si, že vedra a sucho zastavily vodní elektrárny.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky

0: za 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
2: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
1: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
2: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
1: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.

0: S komplikacemi musíme stále počítat. V Ostravě na Rudné ulici probíhá oprava vozovky, a to v úseku mezi Porubou a křížením s Plzeňskou. V těchto místech ve směru na Havířov neodbočíme. Vážná nehoda se řeší v Olomouci v ulici Studentské. Osobní auto tady srazilo chodce, nehoda je se zraněním. Na Olomoucku pozor taky v obci Velká Bystřice, v ulici Týnecké, kde se srazila dvě osobní auta. Dvě auta bourala taky v Brně v ulici Opuštěné. Srazil se tu nákladák s osobákem a problémy jsou právě teď taky na hlavním tahu z Opavy do Nového Jičína. V Hradci nad Moravicí v části Kajlovec se srazila dvě osobní auta.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Vedra a sucho zastavili vodní elektrárny. Zájem o vysokoškolské koleje v Olomouci roste. Fotbalisté Slovácka v neděli přivítají Olomouc. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honzága Velčík. Tropická vedra snižují hladiny řek. Sucho a méně vody v korytech má taky dopad na provoz průtočných malých vodních elektráren. Drtivá většina se jich už zastavila. Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany ale horka nijak neomezují.
1: Morava aktuálně.
0: Přechod z mateřinky do školy bude pro děti z Ostravy jednodušší, a to díky novému projektu k podpoře vzdělávání, který zahájil magistrát. Zapojí se do něho na 9 000 žáků, říká Petr Havránek z tiskového oddělení magistrátu.
2: Jedním z cílů projektu je pomoci žákům zvládnout nároky spojené se vstupem do první třídy a zároveň pomoci pedagogům rozpoznat a podpořit individuální potřeby jednotlivých dětí, obzvlášť v okamžiku rušení odkladů první třídy. Nezapomínáme ani na vzdělávací akce pro rodiče zaměřené na školní zralost a připravenost dětí.
0: V Olomouci roste zájem o vysokoškolské koleje. Svědčí o tom rychlejší zaplnění jejich kapacity. Letošní převis poptávky je asi 15%. Celková kapacita lůžek je letos zhruba 4300. Příští rok se počet navýší o dalších přibližně 500 míst.
1: Rádio Čas, sport.
0: Prvoligové fotbalisty Slovácka čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy se už tuto sobotu utkají s hosty z Olomouce. Sobotní utkání má na městském stadionu Miroslava Valenty výkop v 17 hodin. Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha bude u nás na Moravě a ve Slezsku celý den jasná a namíříme 25 až 30 stupňů nad nulou. Tolik zprávy. Po 14. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: 15-stovka, já vím, že jsem běhal, jako já byl jsem pomalý kolem 3 minut.
4: Jo, počkej, Radio, jestli si to zaběhl za 3 minuty, tak si byl asi rekordman.
5: Jak Rádia běží a za ním Usain Bolt, prostě úplně, Rádio,
4: čím? Já ti nestačím.
3: To máte u mě.
5: A další rekordy zase zítra mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, hity, které milujete, za malou chviličku tipy, kam můžete vyrazit, a dáme si také megaléto Rádia Čas, protože dneska nadělujeme a rozdáváme lístky na Sherlocka Holmesa, nejzáhadnější výstavu všech dob, a já prozradím třetí slovíčko do tenky. Teď už muzika.
1: Čas. Rádio Čas.

0: Říká se čtvrtek malý pátek, takže víkend už je prakticky na dohled a pokud ještě nemáte plány, tak i dnes tady mám pro vás tip. Dneska konkrétně na festival Chutě kraje, který proběhne v Šumperku. No a pokud tady vyrazíte, tak jak název vypovídá, tak se můžete těšit na spousta skvělého jídla. Bude tady třeba stand-up magic show, také kuchařské show Martina Staňka a Markéty Hrubešové, mimo jiné koncert Heidi Janku a mnoho dalšího, akce pro celou rodinu a rozhodně se tady nudit nebudete. Pozvánku mám i na další týden 22. srpna, tedy na sobotu. To můžete vyrazit do Komenských sadů v Ostravě, bude tady první ročník B-Festu, nová letní akce Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava. No a nabídne návštěvníkům ochutnávky piv lokálních pivovarů Moravskoslezského kraje, také kvalitní gastronomii, hudební vystoupení regionálních kapel, no a samozřejmostí její program pro děti. A aby toho nebylo málo, tak celé odpoledne moderuje kolegyně Kristýnka Střelcová. Tak pokud vyrazíte, přeji příjemnou zábavu.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mks.havířov.cz.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
5: Mami, tati, ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
6: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Brouzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
7: Přijeďte třeba na víkend.
6: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
8: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijďte zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka-ostrava.cz.
9: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
10: Obědovka Rádia Čas.
9: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
10: Když posloucháš, máš vyhráno.
9: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
11: Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Krom skvělé muziky a hitů, které milujete, také nadělujeme a dneska tady máme lístky na Sherlocka Holmese, nejzáhadnější výstavu všech dob, která probíhá v Praze až do ledna příštího roku. No a v případě, že tam chcete vyrazit, tak stačí dát dohromady výherní větu. Dvě slova už jsou venku a třetím slovem do této tajenky je slovo šťastnou. Takže slovo šťastnou je to, které byste si měli zapamatovat. A jakmile padne čtvrté slovíčko, tak volejte sem k nám do studia 77 66 12 800. Teď počasí.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky pátek nám přinese prosluněnou oblohu a teploty nám opět o něco poskočí. Většinou čekáme jasno s teplotami od 25 do 30 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 22 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: I ve čtvrtek odpoledne posloucháte Rádio Čas a se mnou už ve studiu Kristýnka Střelcová, která tady s vámi bude po 15. Ahoj!
1: Jo, ahoj, Majky! Tak já to miluju, ty tvé velkolepé uvítání. Já tě zdravím i naše milé posluchače.
0: My dneska řešíme něco, co tebe se asi netýká. My se totiž ptáme, co vám nikdy nešlo. Je u tebe něco takového?
1: No tyž samozřejmě, ty mě přeceňuješ, kolego můj milý, ale já jsem úplně levá na jakékoliv manuální práce. A mě vždycky doma říká, že na co sáhnu, to hoří. A dnes, když už je mi tolik, kolik je, tak už tomu rozumím, protože opravdu tomu tak je.
0: Jo, takže když si chceš přibít obraz, tak radši hodinového manžela voláš.
1: No, asi tak, protože já se obávám, že bych ten hřebík měla ve svých ctěných prstech.
0: Téma, kterému se dneska budeme ještě celé odpoledne věnovat, potom už s Kristýnkou. Dejte nám vědět, napište na Facebook, na WhatsApp, no a samozřejmě budeme také soutěžit. Teď už další muzika a připravujeme nejčerstvější zprávy.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: 0 omezení, maximum svěžesti. To ve Vinyu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Vinyu myslíme na všechny.
6: Na stojáka míří do golf parku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf park Lhotka. Přijďte se bavit.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.

0: Mé pozvání dnes přijala podnikatelka, influencerka a také žena, která se postavila závislosti na alkoholu čelem. Lia Balanovskaya.
1: Většinou nás ti chlapi vezmou na večeři, tam ti nalejou první skleničku, vypáčí z tebe nějaký informace, po druhý to má jednodušší podobně. Ty střízlivá, to musela být velká změna, že?
2: Partner je abstinent celoživotní, takže...
1: Takže ten to takhle přes ty skleničky nikdy nedělal.
2: Vůbec, tam jako to dělal úplně přes jiný techniky, podle mě.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: 15. hodinou posloucháte Rádio Čas po 15. jak jsem říkal, už s Kristýnkou Střelcovou. Teď už se ale slovo bere Honza, máme pro vás informace z dopravy a také zprávy.
1: Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Kup zdarma. XXX Lutz Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: A je to tady, velká žranice u pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Vonavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 20.

0: Aktuálně se zdržíme v Šenově u Ostravy v ulici Václavovické. Tady narazilo osobní auto do svodidel. Počítejte se zdržením. Bouračka dvou aut nás potrápí v obci Dolní Životice na Opavsku v ulici u Sušárny. A s komplikacemi musíme stále počítat taky na hlavním tahu z Opavy na Nový Čín. V Hradci nad Moravicí v části Kajlovec se srazila dvě osobní auta.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Na pohodných hmotách teď ušetříme. Baška a Brušperk hlásí zhoršenou kvalitu vody. Plavkyně Semanová vylepšila na mistrovství Evropy vlastní rekord. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Paliva v Česku za poslední týden citelně zlevnila. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 klesla v průměru o 1,70 haléřů na 1,40 korun a 7,40 haléřů za liter a cena nafty o 60 haléřů na 4,40 korun a 6 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
1: Morava aktuálně.
0: Vodní nádrže Baška a Brušperk mají stále zhoršenou kvalitu vody. Podél břehů se u nich hromadí vodní rostliny. V Brušperku navíc po koupání hrozí i onemocnění. Na Slezské hartě a v Těrlické přehradě se ale kvalita vody zlepšila. Valašské Meziříčí nechá opravit oblíbené tábořiště Trubiska. Areál, ve kterém se konají letní tábory, čeká celková přestavba. Děti tu získají moderní zázemí, říká mluvčí města Jakub Mikuš.
2: Vzhledem ke stáří zdejších objektů jsme se rozhodli pro celkovou rekonstrukci areálu. Město už má hotovou studii a nyní se pracuje na projektu. Na kraji lesa uprostřed nádherné valašské přírody tak vznikne nový objekt s kuchyní, vybavením, sociálním zařízením a zázemím pro táborovou činnost.
1: Rádio Čas, sport.
0: Barbora Semanová vylepšila na mistrovství Evropy v rozplavbách na 100 metrů motýlek vlastní český rekord na 57,43. Postoupila tak třetím časem do večerního semifinále. To se v Paříži poplave zhruba půl hodiny před finále na 200 metrů. Zítra se opět můžeme těšit na sluníčko, obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude jasná a namíříme 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 15. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádio Čas. Teď už s Kiki Střelcovou.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: 15-stovka, já vím, že jsem běhal, jako já byl jsem pomalý kolem 3 minut.
4: Jo, počkej, Radio, jestli si to zaběhl za 3 minuty, tak si byl asi rekord mám.
5: Jak Radio běží a za ním Usain Bolt, prostě úplně, Radio,
4: já ti nestačím.
3: To máte u mě.
5: A další rekordy zase zítra mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

úžasná Olga Lounová. Máme další krásný srpnový den v plném proudu a vy jej trávíte s rádiem Čas a Kiki Střelcovou za mikrofonem. Čtvrtek je malým pátkem, jak by řekl klasik, tak si to dnešní odpoledne pojďme naplno užít, když jsme jen krůček do víkendu. Myslím, že s tímhle pocitem se vám jako všem bude pracovat mnohem lépe. K tomu, jak jinak, hity, které milujete, a do toho opět další soutěžní kolo našeho megalétu. Megaléta.

0: které milujete na rádiu Čas, se můžete za pár minut těšit na Adele, Guns N' Roses, Chinasky anebo Taylor Dane. My máme, přátelé, je 13. srpnový den, z letošního roku už uplynulo 225 dní, do jeho konce zbývá pouhých 140, neuvěřitelné, jak to letí. No a samozřejmě ani dneska ráno nechyběla naše zábavná rubrika Víš, nevíš. Jak si vedl kolega Martin Fabík, když ho zkoušela Lenka, tak to si poslechněte právě teď.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Tohle bude spíš tak nějak pro zajímavost, ano. Jo. To se nelekejte, první otázky. Ta je taková vzdělávací pro nás, pro všechny.
4: Dobře.
3: Jo. V roce 1929 totiž se v kině Lucerna v Praze poprvé promítal zvukový film. Byl to americký snímek Loď komediantů. A mě by zajímalo, který zvukový film byl považován za jeden z nejvýznamnějších, co se týká naší české scény. Dám ti možnost.
4: Jo, to budeš hodná, děkuju.
3: Je to Tonka Šibenice, Madla Polednice nebo Pavla Záletnice?
4: Já myslím, že jsem to někdy nedávno četl a bude to Ačko.
3: Tonka Šibenice?
4: Ano.
5: Jo?
3: Správně, ano.
4: To četl, ale kde jsem to četl, nevadí, pokračujeme.
3: Jo, je to přesně tak. Režíroval tenhle film Karel Anton a je to rok výroby 1930. V roce 1939 na Baťově kanálu byla zahájena osobní doprava pro 35 pasažérů. K čemu ale sloužil Baťův kanál původně?
4: Původně? Tak kvůli...
3: Chceš možnosti?
4: Přepravě zboží, ne? Třeba.
3: Tak možnosti.
4: No tak ne možnosti.
3: Takže za A, k přepravě zvířat. Za B, k přepravě hnědého uhlí do Baťových závodů, za C, k soutěžím v plavání.
4: Ty brďo, to může být vlastně všechno, ale ty zvířata jsou nejméně pravděpodobné, protože kam by vozili zvířata, protože tak zvířata jdou na procházku, že? A to uhlí, jako i to plavání, to by, no, dáme to uhlí. Fakt,
3: škoda, prvně, že jsi nedal to plavání.
4: Jako napadlo mě to, no.
3: Ale hned k tomu jsem měla právě informaci, že trasa z Otrokovic do Rohatce, tedy Baťův kanál, měří zhruba 53 kilometrů.
4: Ty prďo.
3: Takže to bych
4: to
3: toho plavce chtěla vidět, no jasný. V roce 2009 Madonna přijela do Prahy. Mimochodem oba dva jsme byli na tom koncertě, i já, i Ráďa, ještě jsme se neznali a vůbec jsme o sobě nevěděli. Hoste. Ano. Bylo to tenkrát se svou Sticky and Sweet Tour. Aha. Tak vyjmenuj mi tři hity Madony.
4: Jeva. To ti asi neřeknu, ale vím, že když hraje, tak tančím. No, to je zase tak všechno. Ale jako ty názvy jako nedám dokupy, ale...
3: A třeba nějakou melodii, já ti uznám i nějakou melodii.
4: Melodii.
3: Co by tak Madona mohla zpívat?
4: Aha. To asi něco jiného, že to?
3: Jo, Marta tančí, prosím vás. Jenom
4: vaka, něco jiného nevadí.
3: Dobře, ale tak to ti nemůžu uznat.
4: Tak řekni.
3: Jako Madonna a vaka, jo.
4: To byl někdo jiný, nevadí, pokračuj.
3: Tak třeba Shakira?
4: No, Shakira, no. Tak vidíš, tak aspoň půl bodu mi dej, ne? Ne?
3: Jako, že jsi spletl Madonu se Shakirou.
4: Tak mají blonděté vlasy, jsou to ženy, je to podobné. Je to pop.
3: A viděl jsi někdy Madonu a Shakiru?
4: Jo, viděl.
3: Ale ty jsi nikdy neviděl Shakiru?
4: Viděl jsem obě dvě, no. Včera.
3: Jo, včera. Dobře, tak ne, tak třeba Like a Virgin, Hang Up, Music. Yeah. Frozen.
4: Like a virgin, jo, ještě super, to znám, to bylo i v Babovřeskách, to bylo dobré, hej. Like a virgin.
3: Help me.

0: Kaupna. Kaufland.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
3: Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz. Na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
4: Rozjeď wakeboarding, vezmi paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beach volejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
3: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz.
5: Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. V předprodeji v síti Go Out.
6: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Music na Rádiu Čas, budeme pokračovat v hitech, které milujete, no ale protože jedna taková nevalná perla teď před chvílí dorazila ze Slovenska, tak si o ní za pár minut řekneme víc, no ale ještě předtím se podíváme na zítřejší oblohu, s jakým nebem budeme vstupovat do víkendu.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky pátek nám přinese prosluněnou oblohu a teploty nám opět o něco poskočí. Většinou čekáme jasno s teplotami od 25 do 30 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 22 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: pohodový odpolední poslech při čtvrtku přeje z rádia Čas Kiki. No, můžeme to nazvat velkou bramborovou loupeží. Ano, nepřeslechli jste se. Představte si, že u našich východních sousedů v Prešovském kraji poblíž Malé Domaši došlo k odcizení 10 tun brambor. Nezmizlo to teda jako všechno najednou, ale v průběhu 2 týdnů, no a pachatelé tak způsobili tamnímu družstvu škody okolo 5 000 eur, což je v přepočtu s aktuálním kurzem nějakých 120 000 na naše. No a tak se jako nepochopitelně tato událost považuje za trestný čin samozřejmě, u kterého teda ovšem nikdo ale nechápe, jak mohli pachatelé bez povšimnutí vykopat a odvést tolik tun brambor. Jo, i takové bizarnosti se dějí.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1 000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
7: Optika Patria v centru Místku. Dioptrické brýle od 1800 korun. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
8: Hity, které milujete. Rádio

0: 16. hodiny odpolední, za chvilku odbije 16. No a v té se můžete těšit jednak na pohled na naše megaléto, zjistíme, jak to s ním teď vypadá v těchto chvílích a taky třeba dorazí jedna z našich milých návštěv. Ladíte rádio Čas Rok, já jsem Kiki Střelcová, no a za chvíli už Honza Gavelčík.
1: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Na páteční snídani přijde inženýr Jan Wolf, primátor statutárního města Karviná. Povídat si budeme o tom, jaká je budoucnost města po ukončení těžby a jak se město do dalších let bude profilovat. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Karviná.
4: Hity, které milujete.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Rádio Čas. Rádio Čas.
1: Vážná nehoda se stala v Paskově v ulici Mitrovecké, boural tady cyklista, nehoda je bohužel se zraněním. Bouračka nás zdrží taky v Šenově na Ostravsku v ulici Václavovické. Osobní auto tu narazilo do svodidel, problémy hlásí taky obec Dolní Životice na Opavsku, ulice U Sušárny, kde se srazila dvě osobní auta a dvě auta bourala taky na hlavním tahu z Opavy na Nový Čín, v Hradci nad Moravicí v části Kajlovec.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Po mírném ochlazení se koncem týdne znovu výrazně oteplí. Ostravský dopravní podnik nakoupí 70 elektrobusů. Fotbalisty Kroměříže čeká v sobotu utkání s Jihlavou. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Česko má za sebou druhou mrazivou noc. Na horách teploty místy klesly pod nulu. Už od zítřka nás ale podle televize LTV Plus čeká další oteplení. Nejtepleji má být koncem týdne. O víkendu můžeme naměřit až 36 stupňů.
0: Morava aktuálně.
1: Ostravský dopravní podnik chystá rekordní nákup. Společnost podepsala smlouvu na pořízení celkem 70 nových elektrobusů. Pokračuje Barbora Procingerová z tiskového oddělení.
2: Vysoutěžená nabídka je vůbec největším dokončeným tendrem na elektrobusy v Česku. Zároveň je to třetí největší nákup v historii dopravního podniku Ostrava po tramvaji Stadler a Škoda. Současně se připravuje výstavba infrastruktury s využitím pokročilých technologií nabíjení, která umožní inteligentní řízení nabíjení a elektrifikaci autobusů.
1: Ve Zlíně dál pokračuje demolice vyhořelé výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Pracovníky demoliční firmy zaměstnávalo mimo jiné bourání strojovny výtahu. Stát zůstává necelá třetina objektu na východní straně.
0: Rádio Čas, sport.
1: Druholigové fotbalisty Kroměříže čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy se už v sobotu utkají s hosty z Jihlavy. Sobotní utkání má na stadionu Jošky Silného výkop v 18 hodin. Taky zítra se u nás na Moravě a ve Slezsku můžeme těšit na sluníčko. Obloha bude po celý den jasná a nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 25 do 30 stupňů Celsia. Pak už se opět bude oteplovat. Tolik aktuální zprávy. Po 16. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádiu Čas s Kiki Střelcovou.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: 15-stovka, já vím, že jsem běhal, jako já byl jsem pomalý, kolem 3
4: minut. Jo, počkej, Radio, jestli si to zaběhl za 3 minuty, tak si byl asi rekord mamy.
5: Jak Radio běží a za ním Usain Bolt prostě úplně, Radio,
4: čin. Já ti nestačím.
3: To máte u mě.
5: A další rekordy zase zítra mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Úžasná Whitney Houston na vlnách rádia, čas 10 minut po 16. odpolední. Rajská jablíčka, neboli rajčata, chcete-li, tak o těch je tentokrát téma, nebo pořád na téma Jeste rajčata s Evou Rigler. No a co konkrétního nám o nich Evička prozradila, tak to si pojďme poslechnout právě nyní.
1: Červené, šťavnaté, sladké a plné zdraví. Nejenže krásně vypadají, ale také skvěle chutnají a prospívají našemu tělu. Rajčata. Rajčata jsou plná vitamínu C, to znamená silnější imunitu a méně nachlazení. Obsahují likopen, což je takový významný antioxidant, který chrání naše buňky před stárnutím. Takže pokud chcete vypadat mladě, rajčata můžou být hodně dobrou volbou. Mají navíc málo kalorií, spoustu vlákniny a hodně vody. To znamená, že se najíme do sytosti, ale nepřibereme. Prostě ideální pro všechny, kteří bojují s přebytečnými kily. No a mimo jiné, konzumace rajčat má také vliv na naši náladu a na to, jak se cítíme. Obsahují serotonin, což je hormon štěstí. Takže pokud máte špatný den, kousněte si do rajčete a vaše nálada se

0: Dneska mám šťastnou ruku. No, to teďka, přátelé, nemluvím o sobě, ačkoliv asi jako jí šťastnou mám. Každopádně, tahle ta věta vám může přinést dva lístky na naprosto fantastickou výstavu Harryho Pottera, v rámci které můžete vidět kostýmy herců, rekvizity z filmu a nejrůznější repliky ikonických scén a prostředí. Takže kdo jste fanoušky Harryho Pottera, tak si myslím, že právě pro vás dva lístky na tuhletu výstavu do pražských Letňan jsou. No a já jsem vám zopakovala celou dnešní soutěžní větu, takže si poznačte, posledním chybějícím slovem je tedy ruku. No a pokud to máte, připište si k tomu taky číslo sem do studia 77 66 12 800, protože se vám dříve či později bude hodit.
1: Megaléto Rádia Čas. Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick

0: Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: A raz, dva, tři, 4,21.
2: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Rádio Čas. Co nového v Ostravě?
6: V Zoo Ostrava roste nový pavilon pro tučňáky. Součástí stavby je také moderní vodohospodářské řešení. Více nám řekl náměstek primátora Břetislav Riger.
7: V rámci toho pavilonu my se budeme na ty tučňáky dívat skrze skleněné akvárium nebo stěny akvária. A vlastně důležité je, aby nám ty stěny se nešpinily řasami. Vlastně ta filtrace je dneska tím nejdůležitějším, co tam bude jako technicky.
6: Dokončení stavby se očekává v závěru příštího roku.
7: Po samotném dokončení stavby bude probíhat vlastně 6měsíční zkušební provoz. Čili měsíc ten zkušební provoz bude probíhat čistě jako na sledování kvality vody a sledování vlastně toho, aby se nám tam nemnožily nějaké kultury, a dalších 5 měsíců už to bude za přítomnosti tučňáku.
6: To nám řekl náměstek primátora Břetislav Riger.
8: Pořad Co nového v Ostravě vám přináší statutární město Ostrava.
9: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
10: Hity, které milujete.

0: To.
1: Čtvrteční odpoledne trávíte s rádiem Čas a internet teďka zaplavili fotografie a videa ze včerejšího skvostného zatmění sluníčka. Řeknu vám, přátelé, že to teda byla opravdu famózní podívaná. A kdo jste si tuhletu jedinečnou šanci nechali utéct, tak opravdu můžete litovat. No a tento ojedinělý jev ověnčil hned několik zajímavostí, tak se na ně společně za chvíli podíváme a zavzpomínáme na ten včerejší kouzelný večer po celém světě. Teď už pohled na zítřejší oblohu.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Taky pátek nám přinese prosluněnou oblohu a teploty nám opět o něco poskočí. Většinou čekáme jasno s teplotami od 25 do 30 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 22 stupňů Celsia.
4: Čas. Rádio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: a další hity na rádiu. Čas už za chvíli. Jak víte, u nás v Česku bylo včerejší zatmění slunce částečné, no ale i přesto bylo velice intenzivní. Jenom ve vybraných zemích mohli lidé pozorovat úplné zatmění a těmi vyvolenými se staly také Španělé. No a tady je pár faktů. Opravdu jako to úplné zatmění slunce trvalo pouhé 2 minuty a nějakých 18 sekund. No a i během téhle chvíle se podařilo jednomu tamnímu olympijskému skateboardistovi něco neopakovatelného. Svůj trik, skok na skateboardu, provedl přesně ve chvíli, kdy měsíc zakrýval slunce a mu se podařilo jako skočit před tímto úkazem. No a když ještě ve Španělsku zůstaneme, tak pro tento národ to bylo úplně poprvé po více jak 100 letech, co byl tento jev vidět ze španělské pevniny. No a tak není divu, že španělské aerolinky vypravily i speciální let, který přenášel obraz úplného zatmění z výšky 10 kilometrů nad zemí. Tak tolik tedy k včerejšímu zázračnému večeru. Teď je teď, máme 16 hodin 40 minut k tomu a na rádiu Čas se za chvíli chystá Adam Ďurica a nebo Roxette. Já vám přeju pohodové odpoledne a příjemný poslech.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mks.havířov.cz.

0: knížky za 269,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Na stojáka míří do golf parku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se bavit.
5: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Taky po 17. hity, které milujete z Rádia Čas. No, 17. odbije za nějakou minutku a 5 sekund, takže nejvyšší čas předat opět žezlo a mikrofon kolegovi Honzovi Gavelčíkovi, který má pro nás čerstvé zprávy a taky pohled na cesty. No a v příští hodince si jednak řekneme o chystaných novinkách a taky, jak správně tušíte, dojde na soutěžení. Tak kdo byste se rádi podívali na pražskou výstavu o Harrym Potterovým úplně zadarmo? Zůstaňte s námi. Kiki Střelcová vám přeje klidné odpoledne.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: A je to tady, Velká žranice u Pokladu v Ostravě. Ochutnejte skvělou gastronomii v rodinné atmosféře a s doprovodným programem. Voňavý šťavnatý gastrofestival se na vás opět těší už 22. srpna. dkpoklad.cz. Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
8: Komplikacemi musíme počítat v Paskově v ulici Mitrovecké, tady boural cyklista, nehoda je bohužel se zraněním. Stále jsou problémy taky v Dolních Životicích na Opavsku v ulici U Sušárny, kde se srazila 2 osobní auta. Nehoda se aktuálně řeší taky v Olomouci v ulici Smetanově, kde bourali 2 osobáky a problémy jsou stále taky ve Václavovické ulici v Šenově, tady bouralo 1 osobní auto.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Sucho se ještě prohloubí. Krnovská nemocnice chystá modernizaci pracovišť v Bruntále. Fotbalisté Slovácka v neděli přivítají Olomouc. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Sucho v Česku se dál prohlubuje. Na 70% území kleslo nasycení půdy pod 10% a více než polovinu republiky zasahuje extrémní půdní sucho. Do konce týdne téměř nezaprší a extrémní sucho se tak bude dál šířit.
1: Morava aktuálně.
8: Nemocnice Krnov spouští rozsáhlou modernizaci pracovišť v Bruntále a v Rýmařově. Důvodem je bezplatný převod nemocničních areálů z vlastnictví měst na Moravskoslezský kraj. Změna umožní zásadní rozvoj zdravotnických služeb. Řidiči v Přerově se musí připravit na omezení. Dopravu tu ovlivní rekonstrukce Palackého ulice v centru města. Probíhá až do 19. srpna a podle mluvčí města Lenky Chalupové se dotkne i hromadné dopravy.
9: Práce si vyžádají úplnou uzavírku Palackého ulice v úseku mezi křižovatkami s ulicemi doktora Skaláka a Boženy Němcové. Ta výrazně zasáhne také provoz městské autobusové dopravy. Vzhledem k rozsahu oprav nebude možné zajistit průjezd autobusu ani obsluhu zastávek Palackého. Pro cestující jsme proto připravili náhradní dopravní opatření.
1: Rádio Čas, sport.
8: Prvoligové fotbalisty Slovácka čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy se už tuto sobotu utkají s hosty z Olomouce. Sobotní utkání má na městském stadionu Miroslava Valenty výkop v 17 hodin. Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude po celý den jasná a nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 25 do 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 17. hodině pokračuje čtvrteční odpoledne na Rádiu Čas s Kiki Střelcovou.
10: Radio Čas. Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
11: 15-stovka, já vím, že jsem běhal, jako já byl jsem pomalý kolem 3 minut.
12: Jo, počkej, Radio, jestli si to zaběhl za 3 minuty, tak si byl asi rekordman.
13: Jak Rádě běží a za ním Usain Bolt prostě, Rádio,
12: já ti nestačím.
11: To máte u mě.
13: A další rekordy zase zítra mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: Věřím, že nejsem jediná, kdo se těší na to, až vypukne další ročník československé Superstar v září, přátelé, už brzy. Ladíte Rádio Čas, no a víte o tom, že dneska je Mezinárodní den proseka. No a třeba právě jím si jeden z vás přiťukne dneska na oslavu, když vyhraje lístky na pražskou výstavu Harryho Pottera.
1: Megaléto Rádia Čas.
0: No, a je to tady. Půjdeme soutěžit o tyhle ty dva skvělé lístky na jedinečnou výstavu pro všechny milovníky Harryho Pottera. Tak kdo byste chtěli nahlédnout do světa čar a kouzel, tak volejte právě nyní linku 77 66 12 800, a pokud se dovoláte jako pátí v pořadí a budete znát správné znění dnešní výherní věty, lístky budou vaše. Držím palce.

0: No a jdeme, přátelé, na to. Pátý volající je na lince a já už se ptám, kdo se nám dovolal do studia rádia.
1: Miroslav.
0: Krásné odpoledne, Míro. Odkud voláte?
1: Ze Zlína.
0: Ze Zlína, hezky, pěkně. No tak to pravda, abyste do Prahy měl daleko, ale já myslím, že na takovou výstavu o Harrym Potterovi to za to stojí, ne?
1: No to nevím. Já jsem Harryho Pottera ani neviděl film.
0: No a tak proč jste volal do soutěže o lístky o her na Harryho Pottera?
1: No, já mám taky přátel, který to baví.
0: Jo, takhle, takže vy když tak lístky podarujete, no tak to je pěkné. No ale vy proto musíte v těchto chvílích něco udělat. První část úspěchu máme splněnou, dovolil jste se jako pátý a teď po vás budu chtít dnešní výherní větu. Tak jak zní?
1: Dnes mám šťastnou hodinu.
0: Dnes mám šťastnou hodinu?
1: No, to mám tak napsaný, to jsem si ptal. Dnes mám šťastnou hodinu, nebo rodinu.
0: No, tak já musím říct, že to poslední slovo nemáte dobře. Tak zkusíme to společně dát dohromady. Já vám napovím, že je to část končetiny a vás to určitě napadne, jak se to správně říká, ne? Že dneska máte šťastnou co? Ne nohu, ale to druhé.
1: Ruku.
0: Jo, takže ještě jednou.
1: No, dnes mám šťastnou ruku.
0: Sláva. Přes meč jutrpne komplikace. Jsme se úspěšně dostali k dnešní výherní větě. Míro, já vám gratuluju, no a někdo z vašich přátel půjde na výstavu Harryho Pottera úplně zadarmo.
1: No, to budou, určitě rádi.
0: Já věřím, že budou. Tak vy mi vydržte na telefonu a ještě jednou velká gratulace.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní z Club Card nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
3: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé 2 týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
4: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.

0: úžasný Marek Ztracený s dalším ze svých největších hitů, který všichni bezesporu milujeme. Zněl na vlnách Rádia Čas přesně v 17:30 odpoledne. Přátelé, snad nejúspěšnější snímek všech dob, který spatřil světlo světa v letošním roce, bude mít pokračování. O kterým film jde a bude mít takzvanou dvojku, tak o tom víc už za pár minut. Do té doby třeba One Direction, Pink, ale ještě před nimi pohled na zítřejší oblohu.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky pátek nám přines.

0: měříme kolem 22 stupňů Celsia.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hity, které milujete na vlnách rádia Čas, taky pár minut před 6:45 odpoledne, no a pokračovat v nich budeme i do konce této hodiny. Ale přátelé, teďka k něčemu, o čem jsem chtěla mluvit. Filmové studio Lionsgate oficiálně potvrdilo, že nejspíš na konci letošního roku nebo nejpozději začátkem roku příštího začne natáčení pokračování jednoho z nejúspěšnějších filmů všech dob. A řeč je o životopisném snímku Michael, tedy o Michaelu Jacksonovi. No, tak to byla celkem rychlost. Někdy fanoušci čekají na pokračování různých filmů a seriálů několik let a tady je to pouhých pár měsíců po světové premiéře. Nicméně, ačkoliv zatím není úplně jasné, jaké období života krále popu bude v druhé části obsaženo, tak prý by se diváci mohli těšit na nabídnutí kousku té kontroverze, která s Michaelem Jacksonem byla pochopitelně spojena. No tak uvidíme, co nás čeká. Na Rádiu Čas pokračujeme dále, za chvilku slíbené hity a využívejte čtvrtečního odpoledne.
1: Nula omezení, maximum svěžesti. To ve Vinyu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Vinyu myslíme na všechny.
2: Eta letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
4: Hi, hi, a jedu! Hi-Bike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Hi-Bike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

jedenácté, která odbije za nějaké 3 minuty, no a pak už se na vás těší naše ženy v čase. Ty budou probírat takovéto dítě v našich dospěláckých tělích. Tak se máte na co těšit, no a vy, co vyrážíte na noční, tak se přioblečte, protože přátelé, byť není ještě ani polovina srpna, tak noční teploty spadnou k 8 až 11 stupňům Celsia. Tak, pořádně přioblézt, ať pak nejste nasydlí, Kiki Střelcová se loučí, přeju krásný zbytek čtvrtečního dne, užijte si dnešní večer a zítra se na vás těší kolegyně Terka. Teď už Petr Muk. Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky.
1: Chceš lístky na Queenie, havířovské slavnosti, Harryho Pottera a nějakou další pecku?
0: Pecku. Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
7: Optika Patria v centru Místku. Dioptrické brýle od 1800 korun. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.

0: Pozor si aktuálně musíme dávat v Ostravě na Rudné ulici. V úseku mezi Porubou a křížením s Plzeňskou ulicí probíhá oprava vozovky. V obou směrech se jezdí pouze v jednom jízdním pruhu a v úseku mezi Porubou a Plzeňskou neodbočíme. Dále jsou problémy taky v Olomouci v ulici Smetanově, kde bourala dvě osobní auta. A s komplikacemi musíme počítat taky na Vsetíně, na výjezdu na Valašské Meziříčí, na hlavním tahu. Tady stojí odstavené osobní auto.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Vedra a sucho zastavily vodní elektrárny. Ve Zlíně vznikne nová městská čtvrť. Sprinter Macík se do semifinále mistrovství Evropy neprobojoval. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Tropická vedra snižují hladiny řek, sucho a méně vody v korytech má taky dopad na provoz průtočných malých vodních elektráren. Drtivá většina se jich už zastavila. Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany ale horka nijak neomezují.
1: Morava aktuálně.
0: Přechod z mateřinky do školy bude pro děti z Ostravy jednodušší, a to díky novému projektu k podpoře vzdělávání, který zahájil magistrát. Zapojí se do něho na 9 000 žáků, říká Petr Havránek z tiskového oddělení magistrátu.
2: Jedním z cílů projektu je pomoci žákům zvládnout nároky spojené se vstupem do první třídy a zároveň pomoci pedagogům rozpoznat a podpořit individuální potřeby jednotlivých dětí, obzvlášť v okamžiku rušení odkladů první třídy. Nezapomínáme ani na vzdělávací akce pro rodiče zaměřené na školní zdravost a připravenost dětí.
0: Zlín bude mít novou městskou čtvrť. Radní města schválili prodej pozemků pro oblast Březnická za více než 365 milionů korun. Firma plánuje investovat dalších 87 milionů do infrastruktury a veřejných prostranství.
1: Rádio Čas, sport.
0: Výškařka Michála Hrubá ztroskotala na mistrovství Evropy v kvalifikaci. Neuspěl ani sprinter Ondřej Macík, který se na trati 200 metrů nevešel mezi 13 postupujících do semifinále. Takže zítra se můžeme těšit na sluníčko, obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude celý den jasná a nejvyšší teploty se podle meteorologů mají v pátek odpoledne pohybovat v rozmezí od 25 až do příjemných 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 18. hodině pokračuje čtvrteční podvečer na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: 15 stovka, já vím, že jsem běhal jako já, byl jsem pomalý kolem 3 minut.
4: Jo, pojď, Radio, jestli si to zaběhl za 3 minuty, tak si byl asi rekordman.
5: Jak Radio běží a za ním Usain Bolt, prostě úplně, Radio,
4: čin. Já ti nestačím.
3: To máte u mě.
5: A další rekordy zase zítra mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas. Ženy v čase. Styl.
6: Možná si myslíme, že jsme dospělí. Platíme nájem, lítáme po nákupech, chodíme do práce, řešíme hypotéky. No a potom si koupíme třeba přívěšek na kabelku, nebo si uložíme hezky plyšáka do postele a rozzáříme se třeba taky při pohledu na naši oblíbenou hračku z dětství. Ano, i tohle je podoba naší dospělosti a to dneska důkladně probereme v Ženách v čase na Rádio Čas. Od mikrofonu vás zdraví Eva
5: a Lenka.
6: Leni, co ty? Máš nějaké hračky na kabelkách, přívěšky a cinkrlátka?
5: Já se musím přiznat, Evě, že když jsem četla tohle téma, tak jsem si říkala, co já tady budu dělat? Já nemám nic, já nemám plyšáka, nemám přívěšek a vlastně tomu ani neholduju, ale musím říct, že moje maminka, jo, která už je v důchodovém věku, tak ta to totálně zbožňuje, takže když je nějaký nový výstřelek, prostě labubu, medvídci, panenky, cokoliv, tak ona tím má ověšený celý batoh. Takže moje maminka to je největší faninka tady těchhle dekorací.
6: Takže tvoje maminka měla i labubu v době, kdy to byl ten enormní trend.
5: Malého měla a dokonce jsem jí ho dávala i k nějakému svátku jako perník a jo, no, prostě ho má.
6: Ale mně to teda jako přijde roztomilé. Mně se to líbí, nebo jak kdy, ale jestli je to teda známka infantilnosti, anebo je to vlastně trendy a měli bychom si to na ty kabelky pověsit, tak to nám prozradila odbornice na slovo vzatá a to modní guru, stylistka Petra Kasalová.
7: Já se budu opakovat, ale samozřejmě opět zmíním, nosí se všechno, ať si každý nosí, co chce, nejsem žádná modní policie, ale pokud chcete znát můj názor, tak za mě veškerý takový ty přívěsky, plyšáci, labubu, medvídci, já nevím, co všechno v nadrozměrných velikostech na kabelky nepatří. Já ještě uznávám, když je tam nějaký pěkný šátek, jo, když to rozzáří tu kabelku, Ale že bych úplně vyloženě doporučovala nosit tam, jak já říkám, takovýhle opičárny. Pokud vám je 10, tak asi možná, ale pokud už jste dospělé dámy, tak já bych se těmhletěm ozdubkám vyvarovala.
5: Petě Kasalová zrovna sprala moji maminku.
6: Ale zároveň taky řekla, že se nosí úplně všechno a že pokud se nám to líbí, tak to prostě máme nosit, protože co je důležitější, než ten pocit, se kterým prostě máme a vyneseme tu naši oblíbenou věc, která nám dělá radost.
5: Ať už nosíte cokoliv a kamkoliv, tak doufáme, že u toho ladíte Ženy v čase.
1: Ženy v čase na Rádiu Čas.
8: Rádiu Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ženy v čase? Retro.
1: Ženy a hračky, tak to je další téma žen v čase, ale prosím vás, nebojte se, jsme stále u retra a u našeho dětství a mládí. Takže jaká hračka se tobě vybaví, když se řekne retro a tvoje dětství, Evy?
2: Leni, asi dvě hračky, když se opravdu budeme bavit o tom dětství, nikoli o dospělém životě.
1: To až v příštím díle.
2: To asi nejzásadnější a co ovlivnilo vlastně i můj život a trošičku si obávám, že to naše životy nějakým způsobem ovlivňuje do dneška, tak to je Barbie.
1: Mm-hmm.
2: Barbie, kterou jsem milovala, měla jsem více barbínek, měla jsem tmavovlasou Barbie, já jsem strašně chtěla tmavovlasou Barbie záchranářku, ale potom ještě z těch jako mladších let si vybavuju Munčičáka.
1: Ano, ano.
2: A přitom on vlastně jako nebyl ani hezký, když se na něj zpět podívám.
1: Ale zlatý Munčičák proti Labubu, jo?
2: No, to souhlasím, to souhlasím. Ale co se týče třeba toho Munčičáka, tak my jsme ho měli v 90. že jo, to byl takový náš mazlíček, ale oni vznikli v Japonsku už v 70. letech a v těch 90. zažili

0: obrovský boom, proto jsme je všichni měli. No takže Mončičák a Barbie, co ty, Leni?
1: Já když si vzpomenu na ten výčet hraček, tak mě napadne Tamagotchi, protože to byla moje taková achilová pata, mě to vždycky chcíplo. No.
0: Fakt?
1: Jo, já nevím, mě to nebavilo se o to starat pořád a vždycky to mělo ty bobíky tam a tak, ale co jsem totálně zbožňovala a měla jsem to fakt hodně let a mám pocit, že jestli můj Marťa nemá doteď jednu krabičku, tak bylo Tetris. Ale já jsem byla schopná hodiny a hodiny nad tím strávit a skládat ty kostičky a to mě bavilo teda úplně neuvěřitelně.
0: Ty jo, Leni, tak to jsme měli podobně. Taky jsem ujížděla na Tetrisu a ještě jsme se o něj hádali s bráchou, protože Tetris byl jenom jeden.
1: Jo, přesně, přesně.
0: Ale co se týče Tamagotchi, tady to je vlastně takový paradox, protože já nejsem úplně ten pečující typ, ale myslím si, že Tamagotchi mi snad nikdy neumíralo a že jak tam mám tu jako hrozně silnou emoční vazbu pro změnu, tak já jsem to hrozně jako prožívala, když se mu něco dělo a byla jsem z toho potom strašně smutná. Takže já jsem o své Tamagotchi opravdu poctivě pečovala, vymazlila jsem si ho a ono se mnou spokojeně žilo.
1: Než se rozpadlo nebo než došla baterka.
2: Ženy v čase na rádiu Čas.
3: Hity, které milujete.

0: čase rady našich babiček.
1: Kam nevidíš, tam ruku nestrkej. Ano, další skvělé pořekadlo našich babiček, které vlastně vypovídá o tom, že když se s pomoci stane medvědí služba, tak to není moc fajn. Nicméně, Leni, slyšela jsi někdy právě ten pojem medvědí služba, nebo používáš ho třeba i ty sama?
2: Ne, že bych ho úplně používala, že bych to tak pojmenovávala, ale znám to. Někdy i sama mám takovou tendenci pomáhat, kde o mě teda vůbec nikdo nestojí. A musím říct, že i mně se někdy někdo snažil takto pomoct a bylo to strašný. Prostě to už nechceš.
1: Souhlasím. A nejhorší je to, že ti lidé si to většinou v tu danou chvíli neuvědomují, že opravdu dělají to s tím nejlepším úmyslem, nejlepším svědomím a nakonec to nedopadne úplně dobře.
2: A víš, se přemýšlím, z čeho vlastně vychází medvědí služba? Proč se to jmenuje medvědí, nebo jak je to spojeno s medvědem?
1: Ha, to náhodou vím.
2: Náhodou.
1: A teď jsme se před chviličkou bavili o francouzštině, takže prosím tě, vlastně to pochází z té Francie.
2: Aha.
1: Protože to vychází z bajky francouzského spisovatele Jeana de la Fontaine. A ta bajka je taková trošičku jako smutnější a taková trošku brutálnější. Ale principiálně je to o tom, že se zahradník spřátelil s medvědem a vytvořili silné přátelství. A jednou ten zahradník na zahradě usnul a na tváři měl mouchu. Na tváři se mu usadila moucha. A ten medvídek, který měl toho přítele zahradníka, tak mu tu mouchu chtěl sundat, jenomže nevěděl jak, tak vzal kámen a zabil mouchu. Ale zabil tím i zahradníka. A to je ona bajka.
2: Já přemýšlím, jaké dětství měly děti ve Francii. Jo, až tak, jo.
1: Až tak, takže taková trošku morbidnější záležitost, ale chápu zase, že naše babičky používaly pojem medvědí služba, protože tahle bajka je snad ze 17. století, takže opravdu má tu letitou historii a pravděpodobně ten pojem používali už naše pra babičky.
2: Tak já jsem teda velmi ráda, že se mi to osvětlila, trošku mě to vyděsilo a musím říct, že jsem velmi ráda, že jsme vyrůstali tady v České republice, protože to, co já si pamatuju u mých babiček, tak teda nebyly šutry a medvědi, ale jenom plácačky na mouchy. Takže je takové doporučení zdravotní v ženách v čase.
1: A já jsem teda vděčná za to, že jsme vyrůstali na Honzíkově cestě.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na páteční snídani přijde inženýr Jan Wolf, primátor statutárního města Karviná. Povídat si budeme o tom, jaká je budoucnost města po ukončení těžby a jak se město do dalších let bude profilovat. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Tento pořad vám přináší statutární město Karviná.
6: Hity, které milujete.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov Jemná či Božkov Standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, greb či malina s borůvkou a další druhy půl litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
11: Říkal jsi hurikán, Galakoncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. Předprodej v síti Go Out.
12: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
13: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Magie života.
1: Medvědi nevědí, že turisti nemají zbraně. To mě teď úplně napadlo. To je písnička od Ivana Mládka, že jo?
2: A krásně jsi se teď procvičila hlasivky. To se cení.
1: Já jsem se rozespívala, abychom mohli pokračovat dál v ženách v čase. Já jsem zmiňovala teď medvěda trošku jako část písně, takové humorné písně, ale zase to nechci úplně zlehčovat, protože medvěd jako takový je vlastně symbolem a archetypem, ať už se bavíme o historii nebo současnosti, a na to samozřejmě naše největší odbornice Evička.
2: Ano, samozřejmě, já jsem největší odbornice na medvědy v Česku. Takže pokud byste měli problémy s medvědy, přijďte za mnou.
1: Zavolejte do studia, my všechno vyřešíme.
2: No, ale když se teda vrátíme k tomu archetypu, ano, Leni, máš naprostou pravdu. Protože medvěd je vlastně takový symbol a už od pradávna patří mezi jedny vlastně z nejsilnějších symbolů. Objevuje se v mytologiích téměř všech kultur, už fakt tisíce let. A to z toho důvodu, že on symbolizuje sílu, že symbolizuje odvahu, ochranu, ale taky moudrost, trpělivost a schopnost jít do hloubky. A co si myslím, že bychom měli v dnešní době obzvlášť ocenit, ten medvěd je taky symbolem toho, že aktivita netrvá věčně, že je v tom našem životě velmi důležité taky odpočívat, že je důležitá i ta pasivita, regenerace a že stáhnutí se není na škodu, ale naopak ku prospěchu věci.
1: Když jsme u těch medvědů a medvídků, tak jako archetyp pěkné, jo. Ale já vím, že se taky říkalo mužům, že jsou to takový roztomilý medvídci. Tak bychom mohli tady na Evičku Rigler trošku jako naprášit si na roztomilé medvídky, anebo spíš na, jak se vlastně říká, nějakému vysportovanému hubenému muži.
2: Asi atletický typ, bych řekla.
1: Ale nemá žádné zvíře, že?
2: Těžko říct, může to být takový vlk, divoký vlk.
1: Divoký vlk nebo klokán nebo.
2: No, na klokany úplně nejsem, divinou je neberu.
1: A co ti medvídci?
2: Ale spíš ty vlčí typy. Ale když už jsme teda u medvídku, tak já teda celý život zastávám názor, že muž by měl mít menší bříško. Mně se to doslova líbí. Mně to přijde jako takový symbol lidskosti, pohodovosti, toho, že to ten člověk nehrutí, že je vlastně totálně v pohodě. A mně se to teda líbí. Co ty, Leni, a mužská bříška?
1: Já teda musím říct, že taky jsem tak trošku na to, že mám ráda, když ten člověk dokáže obejmout a tak jako můžu se v té náručí ztratit. Bříško mi vůbec nevadí, jako absolutně ne. Možná i taky mám v to větší důvěru, nebo více mi to líbí než sixpack a pekáč buchet. Je to takové fakt zajímavé, protože ono to tak jako podněcuje k takovému ňuňání, že to není ta tvrdost úplná, takže jo, jako medvíci, jo?
2: Mám to stejně. Teda prototyp muže medvěda úplně ne, to je spíš fakt takový ten divoký vlk v pohybu, svižný, který dokáže najít ten klid a vnitřní sílu, ale zároveň je schopen jít do akce. Nicméně vlka možná ještě probereme.
1: Určitě, mimochodem tohle byla ukázka toho, kdy se sejdou dvě ženy a od mytologie a archetypů se dostanou až domů.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: na stojáka míří do Golf Parku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence, bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se bavit.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Ženy v čase. Mindset.
3: Plyšák na posteli, starý medvídek ve skříni nebo oblíbená hračka, kterou si schováváme desítky let. Ano, já sama se přiznám, že na plyšácích ujíždím. A taky jsem se ptala ve svém blízkém okolí kamarádek, jestli mají i teď v dospělém životě, kdy řeší hypotéky a nákupy, nějaké ty plyšové hračky. A drtivá většina z nich mi odpověděla, že ano. Leni, co ty?
4: Jen řekni ty jména. Denča a Vaneska říkali, že je mají, protože Evička přišla úplně nadšená. A já jsem se musela tak trošku zastydit, protože já nemám. Já jsem asi úplně výjimka. Já si to nedokážu představit, mě to vždycky otravuje v té posteli. A navíc někdy, když se vzbudíš a teď uvidíš toho medvěda, tak se můžeš i leknout.
3: Já myslím, že plyšového medvěda se úplně lekat nebudeš v posteli, že to je celkem roztomilá záležitost. Nicméně, co teda, na čem jsme si ujeli i s mým mužem, a ne, dobrý den, jsme velmi dospělí, tak když jsme jeli do Finska, no, tak to je země mumínku.
4: No ale mumínek je něco úplně jiného.
3: A my jsme si teda dovezli, nejdřív jsme koupili jednoho mumínka, respektive jednu mumínčici, paní mumínkovou. A potom, než jsme odjížděli, tak jsme se shodli, že by možná paní mumínkové potom bylo smutno, tak jsme jí museli koupit i pana mumínka. Takže ano, jsme velmi dospělí, pracovití lidé, kteří umí uvažovat kriticky, analyticky, strategicky, ale doma v posteli máme dva mumínky.
4: Mimochodem, já musím říct, že mumínci nejsou medvídci, takže to schvaluju. Ale zajímalo by mě teda, co na to říká psychoterapeutka Sylvie Navarová, jestli mít či nemít, protože tady za mikrofonem jsou zástupci obou stran.
5: Dětství pomáhá plyšák dítěti zvládat například odloučení od rodičů, pomáhá při usínání nebo v nových nejistých situacích, poskytuje pocit bezpečí, pomáhá dítěti postupně se naučit samostatně regulovat emoce. V dospělosti už plyšák většinou nepředstavuje náhradu rodiče, ale častěji symbolizuje pocit bezpečí a připomínku životního příběhu či vzpomínky na blízké lidi, kterou si chceme uchovat, podobně jako si někdo schovává dopisy, fotografie nebo šperk po babičce. Častěji plyšáka najdeme u kreativních, hravých lidí, kteří si pěstují takzvané vnitřní dítě v sobě jako něco cenného. Ve většině případů jde o běžný nástroj pro sklidnění a pocit bezpečí. Teprve velmi silná závislost na takovém objektu může někdy souviset s hlubšími psychickými obtížemi nebo nespracovanými zkušenostmi z minulosti.
3: Silvi, my moc děkujeme za toto krásné objasnění. Já se v tuto chvíli velmi usmívám a vnímám sama sebe jako velmi kreativní a oduševnělou bytost a doufám, že vy všichni, kteří máte plyšáky v ložnici, tak jste si z toho vzali jenom to nejlepší a hezky vás to pohladilo na duši.
4: A já se jdu teda nějakýho koupit, no.
3: No a pokud půjdete do obchodu nebo kamkoliv jinam, určitě laďte Radio Čas a Ženy v čase. No a my se na vás budeme těšit zase příští týden.
2: Ženy v čase na Radio Čas.
6: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Radimem a Lenkou.
1: 1500, já vím, že jsem běhal jako já, byl jsem pomalý kolem 3 minut.
2: Jo, poč, Radio, jestli si to zaběhl za 3 minuty, tak si byl asi rekordman.
3: Jak Rádě běží a za ním Usain Bolt prostě, Rádio.
2: Já ti nestačím.
1: To máte u mě.
3: A další rekordy zase zítra mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
1: Nosa.

0: čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů běžných hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Mami, tati, ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
3: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Bruzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
0: Přijeďte třeba na víkend.
3: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: 15-stovka, já vím, že jsem běhal, jako já byl jsem pomalý, kolem 3 minut.
3: Jo, počkej, Radio, jestli si to zaběhl za 3 minuty, tak si byl asi rekord mantý.
4: Jak Rádio běží a za ním Usain Bolt, prostě úplně, Rádio,
3: čin. Já ti nestačím.
2: To máte u mě.
4: A další rekordy zase zítra mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
1: Rozjeď wakeboarding, vezme paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beach volejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
0: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz. Dinosauři, vodní svět, zoo, zipline a mnoho dalšího. Přijď zažít unikátní zábavní park v Ostravě. Skalka Ostrava.cz.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Mé pozvání dnes přijala podnikatelka, influencerka a také žena, která se postavila závislosti na alkoholu čelem. Lia Balanovskaya.
1: Většinou nás ti chlapi vezmou na večeři, tam ti nalejou první skleničku, vypáčí z tebe nějaký informace, po druhý to má jednodušší podobně. Ty střízlivá, to musela být velká změna, že?
2: Partner je abstinent celoživotní, takže...
1: Takže ten to takhle přes ty skleničky nikdy nedělal.
2: Vůbec, tam jako to dělal úplně přes jiný techniky, podle mě.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Radimem a Lenkou.
1: 1500, já vím, že jsem běhal, jako já byl jsem pomalý kolem 3 minut.
2: Jo, poč, Radio, jestli si to zaběhl za 3 minuty, tak si byl asi rekordman.
3: Jak Rádě běží a za ním Usain Bolt, prostě úplně, Rádio,
2: já ti nestačím.
1: To máte u mě.
3: A další rekordy zase zítra mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Radio Čas.

0: s Radimem a Lenkou.
1: 15 stovka, já vím, že jsem běhal, jako já byl jsem pomalý kolem 3 minut.
2: Jo, počkej, Radio, jestli si to zaběhl za 3 minuty, tak si byl asi rekordman.
3: Jak Rádě běží a za ním Usain Bolt, prostě úplně, Rádio,
2: já ti nestačím.
1: To máte u mě.
3: A další rekordy zase zítra mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

Proklete. Hity, které milujete.

televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Radio Čas.

0: Radimem Alenkou.
1: 15-stovka, já vím, že jsem běhal jako já, byl jsem pomalý kolem 3
2: minut.
1: Jo,
2: počkej, Radio, jestli si to zaběhl za 3 minuty, tak si byl asi rekordman.
3: Jak Radio běží a za ním Usain Bolt prostě úplně, Radio,
2: čmy. Já ti nestačím.
1: To máte u mě.
3: A další rekordy zase zítra mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Mé pozvání dnes přijala podnikatelka, influencerka a také žena, která se postavila závislosti na alkoholu čelem. Lia Balanovskaya. Většinou nás ti chlapi vezmou na večeři, tam ti nalejou první skleničku, vypáčí z tebe nějaký informace, po druhý to má jednodušší podobně. Ty střízlivá, to musela být velká změna, že?
1: Partner je abstinent celoživotní, takže...
0: Takže ten to takhle přes ty skleničky nikdy nedělal.
1: Vůbec, tam jako to dělal úplně přes jiný techniky, podle mě.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas. Hity.

Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Hity, které milujete. Radio Čas.

Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.